0: pilíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
5: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
6: Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

my heart if you tear it apart. No, I.

0: Radio City.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
3: Krásné ráno, je 6 hodin a 1 minuta a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ve Zlíně včera ráno vypukl požár ve skladu obuvy v 9. patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Odpoledne se budova postupně na dvou místech zřítila. Stát zůstávala zhruba polovina objektu s 11 nadzemními podlažími. Podle mluvčího hasičů měla ale budova narušenou statiku. Přiznání předčasného důchodu pracovníkovi podle ústavního soudu automaticky neznačí jeho neochotu pro zaměstnavatele dále pracovat. Vyplývá to z rozhodnutí ústavního soudu, který vyhověl stížnosti muže, jenž se na něj obrátil. Věc se tak vrací k nejvyššímu soudu, jehož výklad v tomto případu dle ústavních soudců porušil právo stěžovatele na soudní ochranu a rovné zacházení. A pojďme také na kurty. Linda Nosková porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 6-4 a 6-4 a utká se ve Wimbledonu v prvním českém grandslamovém finále s Karolínou Muchovou. Ta po odvráceném matchbolu porazila Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. Rozhodující super tiebreak vyhrála 12-10. Finále začne v sobotu v 17 hodin. Vítězka finále si odnese 104 milionů korun. Poražená polovinu. Nutno však také počítat s velmi vysokou daní. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Z Prahy bude v zimě létat přímá linka do italského Bolzana, odkud je snadná dostupnost ski areálu. Dolomity patří mezi nejvyhledávanější zahraniční destinace českých milovníků zimních sportů. Linka bude v provozu od 9. prosince do 28. března, a to vždy dvakrát týdně. Letenky jsou v prodeji. Na sever Itálie je teď možné z letiště Václava Havla létat také do Milána nebo Bergama. Slunečno, jasná, polojasná obloha, ranní teploty se budou pohybovat kolem 12 stupňů, odpolední budou letní kolem 27. Z Prahy Lucia Denková.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Krásné páteční ráno, 6:03, víkend klepe na dveře a fanoušci tenisu mají důvod k radosti, jak říkal Filip ve zprávách. Na Wimbledonu už od včera víme, že ženskou dvouhru v sobotu vyhraje naše holka poprvé v historii české finále, protože své semifinále zvládly Linda Nosková i Karolína Muchová, takže finále bude čistě českou záležitostí, což je naprosto skvělý, takže ať už titul z nejslavnějšího tenisového turnaje světa získá Linda nebo Kája, Wimbledon bude mít českou vítězku. Držíme palce, přejeme krásný pátek a startuje páteční snídaně šampionů s Leou a Filipem právě teď.
2: Hit Radio City.

0: Hezké dobré ráno, Imagine Dragons, 6 hodin 9 minutek k tomu. Přepisujme encyklopedii. Tenis je elegantní hra, při které si pinkají skákající míček přes síť dva lidé a hlavně vyhrávají ho Češky. Protože jak jsme tady zmiňovali už v úvodu, my už od včera víme, že ho v sobotu vyhraje naše holka. Své semifinále totiž zvládly jak Linda Nosková, tak Kája Muchová. A kamarádi, je to prostě mega úspěch. Jako by spolu ve finále mistrovství světa ve fotbale hrála Argentina s Argentinou.
1: No, dalo by se to tak říct, ale já si myslím, že tam bude spíš Francie s Francií, ale co jsme chtěli říct možná, ta odvrácená tvář, všichni máme radost, ale na finále vlastně, pokud je neznáme holky nějak osobně, nemáme komu fandit. Vlastně to bude taková klidová podívaná, že jo, s klidovou tepovkou bych řekl.
0: No, je to takový baborať, komu fandit, ale bude to Vsetín proti Olomouci. Vlastně.
1: Jo, Vsetín proti Olomouci, takže Pražáci nevědí, kam se naklonit. Olomouc je blíž trochu.
0: Takže utkají se spolu o 3,6 milionu liber, což si zmiňoval, že je téměř 104 milionů korun a poražená dostane polovic, což je asi o něco lepší než drátem do oka, že jo, co si budem. Každopádně, na finančáku bouchají šampaňské už teď, protože ona jim to nejen Alenka Schillerová hezky zdaní. To si tady taky zmiňoval, že tam to je opravdu jako ta hranice hodně vysoká. Každopádně i tak budou s obou bohaté nevěsty, tak si myslím, že by si je mohl brát obě.
1: Jo? Jakože bych měl rovnou těch 156 milionů dohromady. Ale přátelé, fakt jsme se dívali, že v Anglii je daň až 48%, jo, takže pozor na to opravdu. Je to, my jsme řekli vlastně sprostý, že jim vezmou skoro půlku výhry. Kde to jsme?
0: Kde to jsme?
1: Sakra, ale nevadí, fandíme.
0: Každopádně bychom nejspíš měli zrušit dotace na fotbal a všechno to nalít do tenisových kurtů. Tam to zjevně funguje. Hezké dobré ráno, teď už Poetika. Tak buďte s námi. Je pátek, víkend před námi a startují Hrady CZ.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Drive. Hezké dobré ráno, minutka po čtvrt na sedm, páteční snídaně šampionů s vámi Lea a Filip. A jak to tak bývá, řidiči je nenávidí, města si je nemůžou vynachválit. Je to totiž 91 let, co se začaly používat parkovací hodiny. No?
1: To ještě funguje, jo?
0: No jasně, že to funguje.
1: Fakt, tak já je použil asi tak jednou v životě. V papírnictví jsem je koupil, tam je totiž normálně prodávali a já už jsem to teda neviděl hodně dlouho.
0: No tak ještě, aby na ně úředníci nadávali, protože za rok nás jen v Česku skasírují o 500 miliardy korun.
1: Za ty hodiny?
0: Ano.
1: Fak jo.
0: Je to tak?
1: Tak to teda, přátelé, dejte nám schválně vědět, jestli třeba někdo z vás si taky myslel, že už takováhle věc nefunguje vlastně, jako parkovací hodiny. Taky ty papírový za okýnkem v roce 2026 ve chvíli, kdy už jsou různý ty aplikace, ale tak asi jsem prostě to dlouho nepoužíval.
0: A dokonce vymyslel je jeden novinář. Ve svém americkém městě tak chtěl vyřešit problém s parkováním, ale ukázalo se, že to moc nepomohlo, protože lidi někde parkovat musí, i kdyby to museli platit. No, takže mimochodem ten novinář začal parkovací hodiny vyrábět

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D11 na 10. kilometru ve směru na Prahu pracují silničáři. Dejte pozor. A nehoda komplikuje provoz na pražském okruhu na 25. kilometru ve směru na dálnici D1, tak opatrně.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: Dobré ráno. Benson Boone, Beautiful Things, páteční snídaně šampionů, teď už Filip a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. 4,5 metru dlouhého žraloka vylovila pobřežní stráž v Toskánce Folonice na pobřeží Tyrenského moře, které je součástí Středozemního. Živočich už ale nemohl nikomu ublížit, protože byl mrtvý. Uprostřed letní sezóny to byl ale pro návštěvníky letoviska s dlouhými plážemi a pozvolným vstupem do vody velký šok. Nejpřesnější funkční kopie legendární stříbrné pušky náčelníka Apačů Vinnetua vyrobil tým zbrojařů z Brna. Zbraně světovým technickým unikátem a puška vznikla, protože zbrojaři chtěli Vinnetuovi pomoci. Náčelník je tak nově používá v představení Poklad na stříbrném jezeře v Boskovicích. 58letý Joseph McGrail z australské Canberry, profesionální čistič klimatizací a čestný obecní vyvolávač, se stal nejhlasitější osobou na světě. Tento titul mu přiznali provozovatelé Guinnessovy knihy rekordů s tím, že nový držitel primátu dokáže řvát silou 122,4 decibelů. No tak já bych tady taky jednoho favorita měl, proč ses nepřihlásila, Leo?
0: Jako já jsem se měla přihlásit,
2: jo. No, ty seš za mě nejhlasitější osoba minimálně v České republice.
0: Hezké dobré ráno, pokračujeme dál. Před námi Alvaro Soler, ale teď už Evanescence. Hezké ráno.

0: Soler, Animal, Hit Radio s vámi, páteční snídaně šampionů. Krásné dobré ráno. Schválně, jestli víte, jaká je nejstarší barva života na naší planetě, Filipe.
1: Černá.
0: Jak se to napadlo?
1: No tak černá, no tak byla nejdřív tma, že až pak bylo světlo.
0: Ne, je to světle růžová a zjistili to opět jakýsi
2: vědci.
0: Když rozemleli miliardu let starou břidliči a našli tam narůžovělé krystalky prakytiček, no?
1: Je zvláštní, teď první musela být tma za mě, až pak tyhle ty prakytičky.
0: Každopádně konečně zásadní informace, kterou jsem toužila už dávno znát. Růžovoučka, krásný. A blondýnky to předpokládám věděli asi už dávno, ne? Jdeme na cesty.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Totálně zasekaný je Pražský okruh od sjezdu z dálnice D10 směrem na Štěrboholy. Aktuálně tady můžete nabrat zpoždění i přes 20 minut. Tak pevné nervy. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Máte k snídaní šampionu Avicii Hey Brother. A my povoláváme i Sisters. Hezké dobré ráno. Nejste dneska ve své kůži, tak máme pro vás tady s Filipem pár tipů, jak si spravit náladu. Stačí se třeba jen někoho dotknout? Fílo, dotýkám se tě na dálku, jo? A nebo se donutit k úsměvu? Usměj se. No, vidíš, jak ti to hned sluší. Každopádně pomůže i čokoláda, tu já miluju, hraní se přem, hodně světla a taky dokonce pomáhá, když si pořádně nahlas zaspíváte. Jsou to úplně jednoduché triky, které nás prý zaručeně nakopnou. Co se týče mě, tak já zpívám všude, že kolikrát tu pusu ani nezavřu, hlavně v autě, třeba v pražských zácpách, pak se divím, proč ty lidi na mě tak divně koukají. Každopádně třeba ale Filipe, když zpíváš ty, tak nepláčou lidi v okolí, nekrvácejí jim uši, ale tobě je líp potom, viď?
1: No, pláčou, ale většinou dojetím. Já vidím tam vždycky husí kůži. Ne, já hodně, co mě kamarádi znají, zpívám, ale zpívám taky jako kraviny vždycky. Jo, takže...
0: Ale zpíváš krásně, umíš
1: intonovat. Jo, je to nádherný. Jo, vemeš mě do vaší show?
0: Na Selin, anebo na gospel, vezmu tě všude.
1: Jenom předskokánek takovej, víš,
0: dobře,
1: lehce.
0: Každopádně, co vy zpíváte si v autě, dejte nám vědět, 777-937-777, nebo taky velmi časté oblíbené místo je koupelna, sprcha, vana, toaleta, prostě kdekoliv to akusticky dobře zní. Jestli vám to pomáhá, jestli vám to dělá dobře, anebo když máte špatnou náladu, co vám vlastně na to pomáhá? Dejte vědět. 777 937 777. On je

0: it snap.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Krásné páteční ráno, za chviličku 7. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Seismologové v Česku včera zaznamenali slabé zemětřesení. Prvotní zprávy z Německa přitom původně strašily silou 5,5 stupně. Evropsko-středozemní seismologické centrum ale informaci později opravilo s tím, že šlo o pouhé magnitudo 1,8. Podle šéfa geofyzikálního ústavu Aleše Špičáka věci přesnou sílu i epicentrum otřesů teprve vyhodnocují. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplaku z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech na třetí. Hasební práce na místě pokračují, hasičům bude dnes znovu pomáhat vrtulník. A pojďme také na sport. Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Obhájci stříbra rozhodli v Bostonu mezi 60. až 66. minutou. Nejprve Kylian Mbappé napravil zahozenou penaltu z první půle a otevřel skóre. Pojistku následně přidal Ousmane Dembele. Les Bleus v úterním semifinále v Dallasu narazí buď na úřadující mistry Evropy Španěly a nebo na Belgičany. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Další kontroly v pražské tržnici Sapa. Obchodní inspekce v úterý odhalila padělky za více než 3,5 milionu korun. Většinou se jednalo o padělky oblečení, obuvi nebo kabelek. V horizontu 2 týdnů se jedná už o druhou kontrolní akci. Zajištěné padělky je možné částečně využít jako dary pro charitativní organizace. Zbytek pak úřady zlikvidují. Ráno jasné, slunečné, polojasná obloha pak v průběhu dopoledne. Ranní minima kolem 12 stupňů, odpolední teploty budou ale letní, kolem 27. Vítr má foukat pouze slabý proměnlivý. Z metropole Lucie Daňková.
12: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
13: Dobré páteční ráno, pár minutek po 7, před námi je poslední pracovní den týdne. Děti už si naplno užívají prázdniny, spousta z vás míří do práce, možná někteří už odpočítávají poslední hodiny do dovolené. Tak ať už vás dneska čeká cokoliv, tak my jsme tady s Filipem rádi, že jste si naladili právě nás. Přidáme pořádnou porci skvělé muziky, dobré nálady, energie, pozitivní, všude budeme rozsévat po celém českém éteru. Aby nám pátek utekl co nejrychleji, tak hezké ráno.
1: Hit Radio City.

0: Posloucháte Hit Radio a my společně vyrážíme na Dovču. Světem se totiž šíří nový trend. Oddělené dovolené. Na letišti se políbíte a tradá, každej jinam. Psychologové tomu říkají trend solo moon a je to přesně to, co zní jako, já nevím, konec lásky. Ale přitom není, že jo? Je to často záchranná brzda, protože až 84% párů se na společné cestě aspoň jednou drsně pohádá. Myslím si, že to jsme zažili každý z nás. Tam chci, tam nechci, tohle nechci, hoď tam ten ručník, nedávej tam ten ručník a tak podobně. No a tady vás naopak čeká krásný moment na letišti, při tom návratu. Znáte to, když se po týdnu vidíte, najednou je ten druhý zase sexy, vtipný, sluší mu to o něco víc. A nejen ten člověk, co hlasitě chroustá čipsy v hotelovém pokoji a nechce se mu do města.
1: No co na to říct, jsem celou dobu nad tím přemýšlel a vlastně není to vůbec špatný nápad, no, protože je to fakt, že ty lidi jsou vlastně spolu celý rok a pak jedou na dovolenou taky spolu.
0: Tak.
1: A prostě to k tomu jako vyzývá, že ten chlap třeba, který má nějakou těžkou práci a línej, nechce do města, ta žena řekne, tak jsme na dovolený, ale tak stávej, a on řekne, ale já jsem přijel na dovolenou odpočívat, takže musí být i stejný typy ty lidi, jinak to vede prostě k hádkám. Takže nápad zajímavý, zkusím to prosadit doma.
0: Já bych řekla, že to je taková vrcholná forma luxusu a důvěry. Věřím ti natolik, že tě nechám týden v Paříži, zatímco já jsem v Tokiu. Tak dejte vědět, kdo máte zkušenost, dobrou i špatnou, na 777-937-777. Já jsem určitě pro vyrazit si na dámskou jízdu, chlapi, ať jedou na pánskou. Prostě já si myslím, že to k tomu patří, je to skvělý, tak nám dejte vědět. A my vám k tomu posíláme i takový prázdninový, dovolenkový song. Co jsi chtěl, Feldo?
1: Já jsem chtěl, že včera jsme se bavili o té nevěře, že jo? Takže pozor na to, kdybyste se rozhodli
0: to
1: pro
0: neříkej,
1: tenhle typ dovolený, prosím vás, buďte věrní a hodní.
0: Ne, naopak, berte to jako dovolenou, že se koukáte, zdravě flirtujete, ale nic víc, protože to je zdraví pro každý vztah. Jo, teď už Madonna, Holiday, a dejte nám vědět, 777 937 777.

0: ráno řešíme tady téma dovolené. Jestli solo nebo s partnerem, jak to praktikujete vy, jestli máte dobrou, špatnou zkušenost. SMSek opět přišlo spousty. Ahoj, klidnou dovolenou, jen když jedu sám a dcery, posluchač Zdenek. Tak maminku nechaj doma, ale je zase hodnej, že sebou ty děti bere.
1: No, protože děti chtějí tak jako zmrzlinu, občas jako zazloběj, ale nějaká velká hádka tam nebude, že jo? Protože tatínek má kontrolu nad svými dětmi.
0: Další zpráva, posluchačka Martina, za mě dovolená jak s partnerem, tak bez. Letos máme každý zvlášť, ale i společné dovolené jsou super. Podotýkám, bez hádek. Posluchačka Martina, děkujeme moc. Dokonce tady máme i hlasovou zprávu od Teresky.
2: Ahoj, Leonko a všichni rádiu. No, já si myslím, že oddělení dovolený jsou fakt super, protože třeba dneska můj partner odjíždí na hory v podstatě se svou rodinou, s tou jeho půlkou, skoro na 14 dní. A teda jako neskutečně se těším, až přijedu domů a bude tam ten klid, nebude nikde bordel. Prostě si od sebe odpočineme. No a pak se vrátí, no a budeme se zase líst na nervy jako vždycky. Tak jo, hezký den, mějte se, čau, čau, Tereza.
0: Teresko, krásně řečeno, naprosto souhlasím, přesně jak řekla. Hele, ten klid, když přijdu domů, nemusím uklízet, nemusím vařit. Ono to má i svoje výhody, samozřejmě má to i svoje nevýhody, protože třeba tady posluchačka Lenka napsala: ahoj Lonko, my jsme si dali dovolenou každý zvlášť, ale po dovolené už jsme se rozešli, protože partner mě podvedl. Ale přiznal se.
1: Tak to jsme se bavili včera.
0: Jo, jo. Tak zase, i to se stává, bohužel to je život to tak, prostě. No. Stává se to, lidi se schází, lidi se rozchází, ale přátelé, pokud možno. A jezdíte na dovolené každý zvlášť, jezděte tak, že si odpočinete, naberete prostě novou tu energii, buďte hodný, jak jsme říkali, zdravě flirtujte, to je prostě zdraví, ale zůstaňte spolu, ty návraty jsou fakt potom strašně hezký.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: mám chuť na matcha latte.
1: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: dopravní servis a Kuba Bělák. Nehoda brzdí provoz na pražském okruhu na 25. kilometru ve směru na dálnici D1. Bourala tady dvě osobní auta s dodávkou. Tvoří se kolona, zdržení je kolem 5 minut. Tak dejte pozor a šťastnou cestu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: Lost on You. Hezké, dobré páteční ráno. 10. červenec. Ranní update s Filipem právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Sociální sítě žijí diplomatickým rozruchem, který nechtěně způsobil francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten na oficiálním setkání políbil ruku manželce tureckého prezidenta Erdogana. Zatímco jedni to označují za galantní gesto, podle zastánců tradiční muslimské etikety šlo o obří přešlap. V Německu dostal řidič kuriózní pokutu na dálnici. Policisté ho zastavili, protože se na přehledném úseku s povolenou rychlostí je pohyboval rychlostí pouhých 40 km v hodině. Šofér argumentoval tím, že chtěl ušetřit palivo, podle hlídky ale svým šnečím tempem vážně ohrožoval plynulost provozu. No a jeden americký farmář oslavil vypěstování obří dyně opravdu svérázně. Do vydlabané zeleniny ováze bezmála 400 kg se sám posadil a splavil se v ní přes 60 km po řece Missouri. Tomto bizarním kouskem překonal dosavadní světový rekord v nejdelší plavbě v dýňové lodi. Co tomu říkáš?
0: Já nevím, já jsem si to snažila představit, jak vydlabal tu dýni, teď si do ní vlezl, a pluje po
2: lodičce. A jede prostě.
0: Pište, chci soutěžit právě teď. Rychlá pětka, 4 lupeny na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na vidících s Rajvkou.

0: Dance Machine, takhle chutná páteční ráno z Eteru Hit Rádia. Teď už rychlá pětka. A já vím, že na telefonu máme posluchačku Hanku. Rychlá pětka. Hezké dobré ráno, Haní.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Odkud jsi?
1: Z Havlíčkova Brodu.
0: Z Havlíčkova Brodu. A jaký máš plány na víkend?
1: No, zatím asi žádný. Vrátí se mi zbytek rodiny z Prahy, takže... Asi rodinný víkend.
0: Tak třeba to budeš právě ty, kdo vyhraje 4 lupeny na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajfkou. Tak já doufám, že seš ready a jdeme na to.
1: Jasný.
0: Jo? No tak skvělý.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Haničko, z jaké pohádky je hláška? Spadlo ti to? Asi vítr máchale.
1: Čerty nejsou žerty.
0: Výborně. Máš ráda tuhle pohádku?
1: No jasně.
0: Jedna z nejkrásnějších. Pokračujeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik je čtvrtina ze 100?
1: 25.
0: Výborně. Hele, zatím ti to jde skvěle. Pokračujeme.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaké je první výjmenované slovo po B jako Bára?
1: B.
0: Skvělý, to byl nádech a výdech.
1: No.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Hani, je těžší kilo peří nebo kilo železa?
1: Je to stejný.
0: Výborně, a proč?
1: Protože máme všeho kilo.
0: Ano, takový chytáček takhle po ránu. No a poslední otázka. Haničko, můžeš si sáhnout na vlastní záda?
1: No, můžu, no.
0: Je to nová.
1: Nejsem tak tlustá, že můžu.
0: Ježíš Maria, to jsme tak ani nemysleli. Každopádně byla to taková chytavá otázka, trošku taková záludnější, že si člověk zamyslí, můžu nebo ne. A teď schválně, dotkla se z těch zad?
1: Jestli ne, nedotkla. Dotkla se nosu.
0: Skvělý, každopádně gratuluju, protože ty vyhráváš 4 vstupenky, Hudba na Vinicích s Rajfkou, tak doufám, že si vybereš, užiješ si víno pod širákem, skvělou hudbu. Paráda.
1: Přesný, už se těším.
0: Haničko, měj se krásně, vydrž na telefonu.
1: Díky.
0: Ahoj.
1: Přesným, ahoj.
0: Přátelé, kamarádi, mrkněte na Hudba na Vinicích CZ. Je to hudba těch nejlepších interpretů. MIG 21, David Koller, No Name, spousta dalších skvělých. Můžete si užít skvělou zábavu v různých vinařstvích, kouzelné prostředí těch vinařství, Somberg, Lahofer, Johan VC Bývlice a tak podobně. Mrkněte na webové stránky a my zase pro vás něco na příští týden nachystáme.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
3: Hudba na Vinicích s Rajfkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na Vinicích s Rajfkou. Hudba na Vinicích CZ.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na Českobrodské mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy bourala dvě osobní auta, projíždí se tam kyvadlově. A ve Zlíchovském tunelu směrem na Baranďák se srazila tři auta, provoz je tady omezený.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Venku je na nule, to nehrozí. Venku bude třeba až 32 stupňů Celsia. Každopádně dámy, pište si s kamarádkama, ženy, které si pravidelně četujou, s alespoň třema blízkýma kámoškama mají snížené riziko srdečních chorob až o 30%. Naopak, Filipe, pánové, kteří nás posloucháte, bacha, bacha, bacha a tři vykřičníky k tomu. U vás je to totiž naopak. Pokud vám vaše polovička přijde na to, že si četujete se třema blízkýma kámoškama, je vaše riziko srdeční choroby až o 30% větší.
1: Jako chlapi s kámoškama nebo
0: ano,
1: s kámošema?
0: Ne, s kámoškama.
1: No tak to je jasný, no. Tak já si myslím, že chlapi by si neměli jen tak psát. S kolegyněma to je něco jiného, že my si píšem třeba...
0: Počkej, ty to říkáš kolegyně?
1: Jo, takhle, no. Zas to musela propálit tady. Přátelé, tady se nic neutají v tom rádiu.
0: Dejte vědět, jak je to u vás, kámošky, kolegyně, co pánové? Mark Ember právě teď, Belong Together. Hezké ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Krásné páteční ráno, je přesně 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nedočkavé čekání na občanku jako vstupenku do sexuálního života bývávalo. Podle výzkumu čeští teenageři s prvním sexem nespěchají a odkládají ho až na práh formální dospělosti. Po začátku jejich pohlavního života v žebříčku prožitků sex nefiguruje tak vysoko, jak by se mohlo zdát. Větší prioritu než milostný život má podle některých výzkumů čas strávený na mobilu, hraním her nebo sledováním televize a Netflixu. Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almeria ve španělské Andaluzii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. S odvoláním na záchranáře o tom v noci na dnešek informovali agentury DPA a AFP. Ta upozorňuje, že tragická bilance čtvrteční katastrofy převyšuje celkový počet obětí přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. A pojďme také na sport. Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin našeho času. Na vítěze utkání už čeká Francie, která se včera poradila s Marokem 2-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Z Prahy bude v zimě létat přímá linka do italského Bolzana, odkud je snadná dostupnost ski areálu. Dolomity patří mezi nejvyhledávanější zahraniční destinace českých milovníků zimních sportů. Linka bude v provozu od 9. prosince do 28. března, a to vždy dvakrát týdně. Letenky jsou v prodeji. Na sever Itálie je teď možné z letiště Václava Havla létat také do Milána nebo Bergama. Slunečno, jasná, polojasná obloha, raní teploty se budou pohybovat kolem 12 stupňů, odpolední budou letní kolem 27. Z Prahy Lucia Denková.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Krásné, dobré
2: ráno.
5: S vámi Lea s Filipem, je po 8 hodině, jsme rádi, že jste s námi. Dneska nás čeká ještě jedna velmi příjemná věc. Za chvíli totiž vylosujeme jednoho z vás, kdo nám poslal svůj příběh na téma, jaké je spaní pod širákem, aneb naše vyhlášená terapie venkem. Dorazila nám spousty skvělých, vtipných i dobrodružných zážitků, tak nebude vůbec jednoduchý vybrat výherce. Pokud jste se zapojili, držíme palce i u nohou, možná zazní právě vaše jméno. Tak rozhodně zůstaňte s námi. Teď už Freed from Desire, Gala, volume doprava a hezký pátek.
0: Hit Radio.

Česko zažívá tenisové Nagano. Zítra se totiž poprvé v historii utkají dvě Češky o wimbledonský titul. A to je taková pohádka, prostě nádhera. Linda a Karolína. Ještě nikdy si český fanoušek v finále tak v pohodě neužije. Co si budem? Vyhrajeme, to je jasný, ale představte si, že máte své nejlepší kámošce sebrat 50 milionů. Přesně to se stane v sobotu, protože vítězka bude mít v přepočtu téměř 104 milionů, ta druhá dostane polovinu. Každopádně šatna ve Wimbledonu bude v sobotu nejsmutnější, ale zároveň i nejšťastnější. Místo zároveň. Holky se znají roky, potkávají se v šatně, řeší vlastně úplně stejné problémy, dokonce si možná půjčují i gumičky do vlasů. A teď se reálně budou muset porvat. To není jako prohrát s kámošem v sobotu ráno na vesnickém kurtu. Každopádně my držíme palce oběma, protože jsou neuvěřitelní a už teď se všichni těšíme na tu podívanou. Každopádně hledá se žena, my už jsme ty dvě našli. Lindu a Karolínu, holkám budeme držet pěsti, což znamená štěstí. Teď už mandraže a opravdu hledá se žena.

0: Dvě minutky po čtvrt na devět, aktuální čas, hezké dobré ráno. A představte si, že dneska slaví krásných 78 let Natalia Sedychová, Filipe. Nic ti to neříká?
1: Ne, jdu se podívat na Google.
0: Ne, tak počkej. Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. A nebo Váňo, Váňo, Ivane, podívej se jen na mě, šaty mám vyšívané.
1: Tak to už mi samozřejmě říká, že jo? No.
0: Ano, Nastěnka má neuvěřitelných 78 let, hlavní hrdinka pohádky Mrazík, už má téměř 8 křížek, pohádka z roku 1964. Přinesla tehdy 16-leté Sedychové obrovskou popularitu. Stala se idolem mnoha ruských mužů a vyznávali jí lásku v tisících dopisů. A dokonce polibek s představitelem Ivánka Eduardem Izotovem byl přitom prvním v jejím životě a bylo jí po něm víc teplo, než po kouzlech Mrazíkovi Berly Mrazilky.
1: Já teď se dívám, že dokonce má všechny zuby, byť teda možná samozřejmě budou umělý, protože jestli jste viděli,
0: je
1: což doufám, že jo, tak ona louskala ty ořechy v puse, že jo?
0: Ne, to byla Marfuša.
1: To byla Marfuša, tak to jsem si spletl. Nastěnka vlastně to byla ta hlavní hvězda Marfuša. Tak vidíte to. Já se přiznám, že jsem Mrazíka totiž viděl jenom jednou, opravdu.
0: Ty ostudu, já bych ho mohla i dabovat.
1: Jo, tak se omlouvám, že jsem vás mystifikoval. Marfuša louskala ořechy v puse, Nastěnka, ta, to bylo pod její úroveň. Absolutně.
0: Hezké dobré ráno, Filipe, ty neznal, če jeden.
2: Sleduj a vyhráj.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na Průmyslové směrem na Hloubětín na křižovatce s ulicí v Chotejně se střetlo osobní auto s dodávkou a na Českobrodské mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy bourala dvě auta, projíždí se kyvadlově.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio City.

0: Páteční snídaně šampionů s vámi Leona Filip, teď i Leony Don't Worry a ranní update s Filipem si dáme právě teď. Hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Jeden zamilovaný pár z Austrálie posunul svatební obřad do úplně jiné výšky. Své ano si totiž řekli na palubě běžného dopravního letadla během letu nad oceánem. Oddal je přímo kapitán letu, svatebčani byli ostatní překvapení a cestující a jako svatební hostinu posádka roznášela klasické palubní občerstvení. Při vyklízení staré půdy ve Francii narazili dědicové na zaprášené plátno, které tam leželo desítky let. Přivolaný expert k jejich šoku zjistil, že jde o originální dílo slavného barokního mistra. Obraz se následně v aukční síni vydražil za astronomických 15 milionů euro, tedy v přepočtu za bezmála 400 milionů korun. Kanárský ostrov Tenerife je tím nejlepším v Evropě, kam v létě vyrazit na dovolenou. Vyplývá to ze studie společnosti Saga Holidays, o níž informuje server Euronews. V rámci analýzy se hodnotilo počasí, jídlo a zeleň. První desítku opanovali Španělsko a Chorvatsko. Výjimkou je portugalská Madeira, která obsadila třetí místo.
0: A co bys vybral ty?
2: Já bych na Madeiru.
0: Já taky.
2: Tak jedem.
0: Teď už nesmrtelné devadesátky, Gigi D'Agostino. Pokud jste neslyšeli ještě naše sesterské Hit Radio 90, tak budeme rádi, když tomu dáte šanci a poslechnete si, protože ty songy devadesátky milujeme. Hezké ráno.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc,

0: Příběh, který napsal sám život. Stalo se to, anebo ne? Bohužel ano, táta opravdovým hrdinou, a nebo ne. Pětiletá dívka spadla z výletní lodi do Atlantiku, její otec ale okamžitě skočil za ní. Díky rychlé reakci posádky se oba naštěstí dostali zpátky na palubu a všechno dobře dopadlo. Jenže holčička seděla na zábradlí, protože jí tatínek pořizoval fotky na památku. Tak já jen, ta fotka se povedla? Prosím vás, lidičky, všichni někde lítáte po světě, po dovolených, užíváte si volna, chcete mít krásné fotky, tak na sebe dávejte pozor a hlavně i na své blízké.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Zpěvačka s nezaměnitelnou barvou hlasu, která i před pár dny navštívila Karlovarský filmový festival 60. ročník. Já jsem dokonce měla možnost jí vidět a slyšet naživo. Bylo to nezapomenutelné. Každopádně teď už jdeme soutěžit. Terapie venkem s For Campingem. My jsme vám jako naše Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení For Camping vyhlásili a naordinovali oblíbenou terapii venkem. A tentokrát to bylo na téma nejlepší spánek je ten pod širákem. Kamarádi, těch příběhů přišlo strašně moc a bylo opravdu těžký vybrat někoho z vás, takže jsme to vzali přesně takovou tou šťastnou rukou a vyhrála Petra Šmítková ze Stříbra, která nám napsala: pod širákem spím každé léto na dětském táboře, díky mám i jednoho člena rodiny. Jednou v noci mě tam probudilo podivné funění a praskání větví. Musela jsem chránit děti a tak jsem opustila spacák a šla se podívat, co to je. S hrůzou, že to bude divoké prase nebo snad, nedej bože, medvěd. A já se teď zastavím, protože my naši posluchačku Péťu, výherkyni, máme na telefonu. Péťo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: A já bych tě poprosila, jestli by si nám ten tvůj příběh dovyprávěla. Skončili jsme u toho, že jsi myslela, že to bude divoké prase nebo medvěd. Jak to pokračovalo?
1: No tak já to vemu trošku stručněji. Medvěd to nebyl, bylo to štěňátko. Mm-hmm. Štěňátko, které vlastně někdo vyhodil tam blízko toho tábora. Bylo to štěňátko australského ovčáka a vše takový medvídek malinký to byl.
0: Aha.
1: No a dopadlo to tak, že vlastně štěňátko jsme si potom odvezli z tábora domů.
0: Aha.
1: Protože už nás neopustilo.
0: Hmm.
1: A vlastně dneska jmenuje se Willy po vlastně britském princi.
0: Ano.
1: Protože téma tábora byla britská královská rodina, takže dostal jméno po něm. No a se nám zlikvidoval zahradu, okolí a všechno, ale už bychom ho za nic na světě nevyměnili.
0: To je tak krásný příběh s nádherným koncem. Kolik je mu let?
1: Teď už dva.
0: Dva roky. Nádherný. Děkujeme za tvůj příběh a my tě odměníme, protože seš to právě ty, kdo vyhrává voucher v hodnotě 7000 korun na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000, jak jsem zmiňovala, právě na For Campingu.
1: Děkuju moc.
0: Tak já doufám, že máš radost. Klidně spousty dalších krásných příběhů. Se šťastným koncem ti přejeme. A ještě jednou děkujeme za tvůj příběh.
1: Já taky děkuju a přeju hezký den.
0: Měj se krásně a vydrž nám na telefonu. Ahoj.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Tolik příběh naší posluchačky Péti. Takhle jednoduchý to je. Kamarádi, nebojte, my zase pro vás něco vymyslíme, protože my vám chceme neustále něčím dělat radost. A vy ostatní mrkněte na forcamping.cz, protože léto v plném proudu. S paní Počirákem. Libový!
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší forcamping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
3: Hit Radio City.

0: The Sound of Silence, 8 hodin 52 minutek, aktuální čas, a já se s vámi pro dnešní den loučím. Frčím na točník, protože startujeme první letní festivalovou zastávku Hrady ČZ, tak se tam na vás budu moc těšit dneska, zítra. To znamená, že zítra tady s vámi bude pouze Filip, ale s naší skvělou kolegyní Káťou Pechovou. Každopádně, pokud možno, zůstaňte dál s námi na vlnách Hit Rádia. Já vám posílám ještě J-Lo a nebo Lady Gaga. Tak čau na Hradech.
1: Hit Radio City.
2: That you may love me, but I just can't be with you like this.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy okolí a Filip Lejček. Na Praze východ na výjezdu z Jiren směrem na Úvaly probíhá rekonstrukce mostu. Doprava je řízena kevadlově provizorní světelnou signalizací. Máme tu také nehodu na Jiránskově mostě na Praze 2, kde bourala dvě osobní vozidla a aktuálně neprůjezdný pravý jízdní pruh, tak počítejte se zdržením. No a bouračka také na Vysočanské, kde se srazila dvě osobní vozidla, může se na silnici také vyskytovat překážka, tak projíždějte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Krásný pátek, je 9 hodin a jsou tu krátké zprávy pro Prahu a okolí. Týdenní vylouka metra na lince C provází komplikace v centru Prahy, kde náhradní autobusy chce nabírají až 20-minutová zpoždění. Přeplněné vozy popojíždí ve špičce v kolonách na magistrále kvůli řidičům aut, který nerespektují vyhrazené buspruhy. Vedení města proto požádalo policii, aby na kritická místa poslala hlídky. Rodí se stále méně dětí a česká populace tak stárne. Vláda proto bude brzy muset řešit nejen podobu důchodového systému, ale také způsob, jak zajistit dostupnou péči pro rostoucí počet seniorů. Podle odborníků sice Česko nabízí širokou síť sociálních služeb, jejich rozmístění ale nerovnoměrné a kapacity dlouhodobě nestačí. A pojďme také na tenis. Linda Nosková porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 2x6-4 a utká se ve Wimbledonu v prvním českém grandslamovém finále s Karolínou Muchovou. Ta po odvráceném matchbolu porazila Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. Rozhodující super tiebreak vyhrála 12-10. Finále začne v sobotu v 17 hodin. Vítězka finále si odnese 104 milionů korun a poražená polovinu. Nutno však také počítat s velmi vysokou daní. A teď už se také pojďme podívat na fotbalové mistrovství světa.
4: Fotbalový servis.
5: Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Obhájci stříbra rozhodli v Bostonu mezi 60. a 66. minutou. Nejprve Mbappé napravil zahozenou penaltu z první půle a otevřel skóre. Pojistku následně přidal Dembélé. V úterním semifinále v Dallasu narazí buď na úřadující mistry Evropy Španěly nebo Belgičany. Jejich souboj je na programu dnes.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Tak už se nám pomaličku zase vrací tropy, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno s drobnou kupovitou oblačností, ale teploty, ty maximální, už odpoledne až na 29 stupních Celsia.
2: Hit Radio City.
7: Co se děje, to už víte, my pro vás máme připravené taky další hity, startuje dopoledne v Metropole. Michal Pospíchal s vámi, přeju hezký pátek.

Rihanna zpívala Diamonds, tohle je hit Radio City. Tak jsme se dočkali, páteček, zvládli jste to, teď už to v práci jenom doklepat a hurá na víkend. Ten zkrácený týden není vůbec na škodu, co říkáte, zvykalo by se rychle. Pokud ale přece jenom potřebujete při pátečním dopoledni trošku nakopnout, jste na správné adrese, máme pro vás dávku energie větší než ranní kafe. Na hit Radio City hraje Ava Max.

0: Takhle znělo léto 2015. El Perdón, trocha reggaetonu teď na Hit Radio City. Nicky Jam, Enrique Iglesias, tak to byla dvojice, která dostala prostor v pátek dopoledne. Ale to tady u nás na Hit Radio je v plném proudu. Další dvojice nachystaná, tentokrát je duet David Guetta, zpěvačka Sia, singlovka She Wolf. Legendární věc z roku 2011. I takové budou ty příští minuty tady na Hit Radio City. A do Prahy a celých středních Čech poletí taky italská skupina Måneskin s hitem The Loneliest už za pár okamžiků.
1: Hit Radio.

Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

Only Just, to byl slibovaný hit partičky Måneskin, taky takhle vám v pátek dopoledne hraje hit Radio City. City pikniky jsou zpátky. Servírovat vám je budeme po celé prázdniny a na ten poslední, který jste navštívili ve Žlutých lázních, navážeme už ve čtvrtek 30. července. Leto v Praze pokračuje, City piknik se tentokrát přesune do parku Parukářka. Ten se promění v místo plné koncertu a té nejlepší nálady, pochopitelně s programem pro celou rodinu. Na pódiu se představí oblíbený písničkář Pokáč, taky divčí skupina Lollipops, energická kapela La Tropical, improvizační show Komikaze i zpěvačka Jasmin, kterou dobře znáte jako moderátorku Snídaně šampionů tady na Hit Radio City. Prostě pro vás máme ideální příležitost zpomalit a užít si další fantastický večer. A co je nejlepší? Večer, který bude úplně zadarmo. Tak připomínám, do kalendáře si hoďte čtvrtek 30. července, City piknik v parku Parukářka startuje v 15.30. No a teď nám startují Westlife, singlovka z roku 2001, Uptown Funk, jinak v originále rok 1983 a Billy Joel.

0: Replay, to zpívala skupina Coldplay, ladíte Hit Radio City. Tahle písnička byla o modlitbách. Včera se modlil celý národ, fanoušci i nefanoušci tenisu, aby to na Wimbledonu dopadlo a skutečně, přepisujeme encyklopedie, poprvé v historii se ve velkém finále proti sobě postaví dvě Češky. Fantastické výkony včera na kurtu předvedly Karolína Muchová i Linda Nosková. Ryze české finálové utkání se odehraje už zítra, startuje v 17:00. 10. dopolední klepe na dveře. Filip Lejček ví, co se kde děje a nenechá si to pro sebe. Na Hit Radio City pro vás se připravujeme další aktuální zprávy. Tak za chvilku jsme tady s nimi, stejně jako s dalšími hity. Do konce hodiny třeba Shakira, písnička ze Zootropolis, dvojky Zoo. Tak i to pro vás máme nachystané už za pár minutek.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další.

0: Čí celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Celá řada známých českých interpretů se potkala v jednom nahrávacím studiu, aby připravila písničku Ty jsi jako já. Dohromady si říkali All Stars Band. Posloucháte Hit Radio City. 10. hodina je tady, Filip Lejček připraven s dalšími aktuálními zprávami. Nejprve se ale pojďme podívat na to, jak se v Praze a okolí jezdí.
1: Nejlepší dopravní servis Praje a okolí a Filip Lejček. V pražské Štúrově ulici komplikuje dopravu nehoda dvou osobních aut. Podle prvních informací tam vozy tvoří překážku na vozovce. Místem projedete ale s velkou opatrností. Komplikace čekají řidiče také na Cínovecké ulici v Praze ve směru z centra. Srazilo se tam osobní auto s nákladním vozem. Havarovaná vozidla aktuálně blokují pravý jízdní pruh. No a další nehoda je hlášena také na Náchodské ulici, kde je průjezd se zvýšenou opatrností kvůli nehodě dvou osobních aut, tak jezděte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Krásný pátek, je 10 hodin a jsou tu krátké zprávy pro Prahu a okolí. Česká obchodní inspekce opět zasahovala v pražské tržnici Sapa. Inspektoři tam v uzamčených skladech objevili přes 1200 kusů padělaného oblečení, obuvy a kabelek. Hodnota zboží se v cenách originálu vyšplhala na bezmála 3,5 milionu korun. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tady nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího 4., který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na 3. Hasební práce na místě pokračují, hasičům bude dnes znovu pomáhat vrtulník. Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almeria ve španělské Andaluzii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. S odvoláním na záchranáře o tom v noci na dnešek informovali agentury DPA a AFP. A pojďme také na sport. Tadej Pogačar je po 6. etapě Tour de France zpět v průběžném vedení. Slovinec ujel soupeřům 5 kilometrů pod vrcholem Tourmaletu. V cíli měl náskok 2 minut a 40 vteřin na Jonase Vingegaarda. V etapě výrazně ztratil Matyáš Vacek, který přišel o bílý dres.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno s drobnou kupovitou oblačností. Kdo má rád vysoké teploty, přijde si na své maxima dnes odpoledne až na 29 stupních Celsia.
4: Hit Radio City.
0: Taky po 10. trávíte čas s Hit Radiem City, přejeme pohodový pátek a posíláme ty největší hity. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý den.

0: Follow You, to je hit skupiny Imagine Dragons. Hráli jsme na Hit Radio City. Festival Hrady.cz startuje už dnes. Pokud nemáte lupeny, už jste se s tímhle fantastickým festiákem pro letošek možná rozloučili. Ale co když vám řeknu, že na Hit Radio City umíme dělat zázraky a pořád to dokážeme změnit. Je čas na City Quiz a další 4 lupeny na točník, kde ještě dneska pohodlně stihnete kompletní program, kde vystoupí třeba MIG 21 nebo Rybičky 48. Zítra to bude Xindle X, Vypsaná fixa, Tomáš Klus, Miraj a mnoho dalších.
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Celý tento týden jsou tématem City Quizu seriálové písně a znělky. Já vám teď jednu pustím. Pokud víte, ze kterého seriálu je, pošlete nám správnou odpověď do studia formou klasické SMSky nebo zprávu na WhatsApp. 777-937-777, to je to číslo sem k nám. Za chvilku někoho z vás vylosujeme a správnou odpověď vyměníme právě za 4 lístky na Hrady.cz. Tady je ukázka. Myslím, že v pátku to máme hodně jednoduché. Tak pište, z jakého seriálu znáte tuhle písničku? Stala se oficiální znělkou. 777-937-777.

0: Takhle na pohodu jsme to rozjeli v pátek na Hit Radio City. Sunblock, I'll Be Ready. Tak to byla singlovka, kterou jsme si nemohli odpustit. Kdo si hraje nezlobí, a my hrajeme City Quiz.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Pojď chvíli řešit opravdu důležité věci.
0: V City Quizu taky dnes hrajeme o 4 lupeny na festival Hrady.cz. Ten startuje právě dnes odpoledne, potrvá ještě zítra a nabízí opravdu hvězdný line-up. Kdo si může vyhrát možná úplně ty poslední vstupenky, tak to je Darina, kterou mám teď na telefonu. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, zdravím.
0: Tento týden máme City Quiz laděný do seriálů. Hledáme ty nejznámější seriálové písně, motivy, soundtracky, znělky. No a jeden takový ti teď pustím. A má otázka pochopitelně zní, z jakého seriálu tuhle ústřední melodii znáš.
2: Tak jsou to Přátelé.
0: Jsou to Přátelé. Skupina Rembrandt, písnička I'll Be There For You, vznikla právě pro seriál Přátelé. No a dneska ti vysoutěžila právě 4 vstupenky na festival Hrady.cz.
2: No tak to je paráda.
0: Tak doufám, že vyrazíš, že si to náležitě užiješ, můžeš sebou vzít 3 další lidi. Na kterou kapelu se tak těšíš nejvíc? Budou tam Rybičky 48, bude tam Tomáš Klus, skupina Miraj, Danlanda, Namátkově, MiG-21, Vypsaná Fixa, někdo z nich?
2: To určitě Rybičky 48.
0: No v tom případě už by se tam měla být dneska večer.
2: No, uvidíme.
0: Tak jo, přeju příjemnou zábavu, užij si festival, užij si taky nadcházející víkend. Díky za hru, ahoj.
2: Mockrát děkuju. Ahoj, ahoj.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Hit Radio. Hit Radio.

0: díváš.
1: Pokáč, solitér. Můžete to brát klidně jako pozvánku na náš City Picnic. Připomínám, 37. to je ten datum, které byste měli mít v kalendáři. V parku Parukářka se od 15:30 odpoledne odehraje další skvělá akce, plná programu pro celou rodinu a taky hudebních vystoupení, mezi nimi třeba právě Pokáč, který nám teď dohrál tady na Hit Radio City. Tak vás tam pochopitelně rádi uvidíte, uvidíte se vy zase s celým moderátorským týmem Hit Radio City a užijete si spoustu zábavy, vychutnáte si dobré jídlo a pohodové občerstvení. Prostě ideální letní odpoledne, podvečer i večer v Praze. Pokračujeme s těmi největšími hity. Pro lepší náladu teď hrajeme W, Please Don't Go.

0: Takhle zní pátek na Hitradio City. Hunter X stojí za písničkou Golden. Skvělá energická záležitost. No, máme tady jedno větší jméno než druhé. Těšit se můžete třeba na Rake nebo Unmana. Tohle je singlovka Skin, kterou máme v playlistu tady na Hitradio City připravenou. Do konce hodiny uslyšíte třeba ještě skupinu, která se jmenuje úplně stejně Hodiny. Jejich souhvězdí máme to tady pro vás. No a připravujeme i další aktuální zprávy, takže v 11 jsme na značkách i s tím nejaktuálnějším, co se kolem nás děje.
1: Hitradio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

Prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vzpomínáte si na leto 2014? Tahle písnička totiž tehdy hrála z každého rohu. Omy, cheerleader, připomínali jsme teď na Hit Radio City lehce před 11. dopolední. Ve studiu je Filip Lejček, přináší aktuální zprávy a taky pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis Prahy a okolí. Dopravní nehoda aktuálně komplikuje provoz pražské spojovací ulici. Srazila se tam dodávka s osobním autem a havarované vozy tvoří překážku na vozovce. Podle odhadu policie by omezení mělo trvat zhruba do 3/4 na 1. Bouralo se také na jižní spojce, kde aktuálně projedete se zpožděním, a na 30. kilometru dálnice D8 ve směru z Prahy na státní hranici s Německem komplikuje provoz nepojízdné auto. Porouchaný vůz tam tvoří překážku na vozovce, takže úsekem projedete jen se zvýšenou opatrností s krátkým zdržením, které by mělo trvat zhruba do 11:30. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Krásný pátek je 11 hodin a jsou tu krátké zprávy pro Prahu a okolí s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Včelstva umístěná u Břevnovského kláštera někdo ukradl. Zmizely 2 ze 3 úlů, jež tam byly umístěny. Úřad městské části připomíná, že jakékoliv informace týkající se zmizelých úlů je možné předat nejen policii České republiky, přejme je totiž i kancelář starosty na radnici Prahy 6. Na Karlovarském festivalu dnes své filmy představí herci Juliet Binokeová, Jeffrey Wright a Kevin Bacon. Binokeová uvede snímek Tři barvy, modrá, a Wright nabídne životopisný film Basquiat a Bacon představí hororovou komedii Rodinný film. V sekci Horizonty program festivalu mimo jiné obsahuje projekci dokumentu Poslední vrchol. V Česku hrozí závislost na hazardu až 275 000 lidí. Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti tvoří víc než polovinu z nich mladí lidé do 34 let, kteří nejčastěji sázejí online na sport. Odborníci navíc varují před raketovým růstem dluhu. Průměrný dluh lidí, kteří se jdou léčit, se za pouhé 2 roky strojnásobil a nově dosahuje přibližně 1 000 000 korun. A pojďme také na sport. Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin našeho času. Na vítěze utkání už čeká Francie, která si včera poradila s Marokem 2-0, a Kylian Mbappé už opět dorovnal Lionela Messiho v počtu 8 nastřílených gólů.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Dnes můžeme očekávat jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno s drobnou oblačností, odpolední maxima až na 29 stupních Celsia.
5: Hit Radio City.
0: Hrajeme to nejlepší do celé metropole a středních Čech. Pokračovat bude Avril Lavigne. S vámi Michal Pospíchal, přeju pohodový pátek.

půlminutová lekce španělštiny, tohle byl Arvalo Soler, Machinaba na Hit Radio City. Před námi další krásný víkend, pokud jste ještě neměli plány, tak určitě můžete vzít rodinku a vyrazit do pražské zoo. Tam mají stále nové přírůstky a kromě krásných expozicí doprovodné programy, jako jsou třeba komentovaná krmení. Nicméně, pokud byste se třeba vy sami chtěli stát na jeden den chovatelem nebo chovatelkou, tak i to je možné. Na e-shopu Zoo Praha jsou totiž stále volné termíny zážitkových programů na letní sezónu. Mezi nimi i několik novinek. Zaujala mě třeba možnost stát se na jeden den chovatelem plazů. To dosud nebylo možné a zní to určitě atraktivně. Starat se budete o drobné gekončíky, tajuplné varanovce a nebo třeba i majestátní želvy a krokodýly. Je to taková exkluzivní sonda do běžného dne chovatele pražské zoo, na kterou určitě budete vzpomínat už navždycky. Tak pokud si chcete zkusit něco netradičního, splnit si sen nebo dopřát zážitek někomu jinému, tak určitě mrkněte e-shop.zoopraha.cz a tam si vyberte podle vlastního gusta. A já vám přeju, ať se líbí. A nebo si prostě do zoo teď o víkendu zajděte jen tak na návštěvu. I to určitě bude hezky a příjemně strávený čas. Příjemně strávený čas bude taky ten další tady na Hit Radio City. Máme pro vás totiž jenom hity. Hrajeme do celé Prahy a středních Čech pro lepší náladu. Teď Justina Timberlakea a Can't Stop the Feeling.

tohle byla pořádná party věc, to k pátku prostě patří. Skutečná dávka energie ve třech minutách, posloucháte Hit Radio City, přejeme pohodový den. Eva Farná za sebou má úspěšné Edeny, možná jste na největším koncertě její kariéry taky byli. Určitě víte, že tam oznámila i novou desku a právě tam najdeme i z Brusu novou písničku Vzpomeneš si, na které hostoval i Miraj. Tak hrajeme právě teď na Hit Radio City.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

Tahle písnička přišla jako blesk z čistého nebe. Miles Smith byl takovým nečekaným objevem roku 2024, kdy na jeho samotném závěru přišel se singlem Stargazing. I dnes zní pořád skvěle. Reamon, Supergirl nebo Lady Gaga, Abracadabra, tak to jsou další hity, které pro vás máme připravené na pátek 10. července, kdy vám přejeme pohodový den.

Tohle je Lady Gaga, písnička Abracadabra, která nám teď dělala společnost tady na Hit Radio City. Energická našlapaná věc, která nás provází pátečním dopolednem. Za chvilku to bude 12. pravé poledne, tak pokud se chystáte obědvat, dobrou chuť přejeme. Mimochodem, možná si vzpomínáte, Lady Gaga minulý rok trhla obrovský rekord, protože na pláž Copacabana, na její koncert, kde mimochodem tehdy jako novinku představovala právě písničku Abracadabra, dorazilo 2,1 milionu lidí. To znamená, že je zapsaná v Guinnessově knize rekordů a znamená to taky, že porazila dosavadní královnu Madonu, která rok předtím dokázala na Copacabánu přilákat 1,6 milionu. Tohle je George Ezra. 24 let mu bylo v době, když naspíval písničku Shotgun. Hloubkou hlasu mu to nikdo nevěřil, dokud jsme neviděli videoklip, který je mimochodem hodně barevný, tak si můžete připomenout. Shotgun vám budeme hrát na Hit Radio City za chvilku, taky Sean Paul nebo Lipo do konce hodiny. No a ve 12 odstartujeme pochopitelně srdcovky Hit Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis a Filip Lejček. Na 30. kilometru dálnice D8 ve směru z Prahy na státní hranici s Německem komplikuje provoz nepojízdné auto. Porouchaný vůz tam tvoří překážku na vozovce, takže úsekem projedete jen se zvýšenou opatrností a krátkým zdržením. Podle odhadu by to mělo být zhruba do 12:30 odpoledne. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Krásný pátek, je přesně 12 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Rodí se stále méně dětí a česká populace tak stárne. Vláda proto bude brzy muset řešit nejen podobu důchodového systému, ale také způsob, jak zajistit dostupnou péči pro rostoucí počet seniorů. Podle odborníků sice Česko nabízí širokou síť sociálních služeb, jejich rozmístění je ale nerovnoměrné. V Česku hrozí závislost na hazardu až 275 tisícům lidí. Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti tvoří víc než polovinu z nich mladí lidé do 34 let, kteří nejčastěji sázejí online na sport. Odborníci navíc varují před raketovým růstem dluhu. Průměrný dluh lidí, kteří se jdou léčit, se za pouhé dva roky strojnásobil a nově dosahuje přibližně 1 000 000 korun na osobu. Seismologové v Česku včera zaznamenali slabé zemětřesení. Prvotní zprávy z Německa přitom původně strašily silou 5,5 stupně. Evropsko-středozemní seismologické centrum ale informaci později opravilo s tím, že šlo o pouhé magnitudu 1,8. A pojďme také na sport. Fotbalovou reprezentaci opustil další hráč. Konec v národním týmu oznámil křídelník Václav Černý, který ve výběru na mistrovství světa nefiguroval. 28-letý hráč tureckého Bešiktaše řekl své rozhodnutí pro turecký TRT Spor. Rodák z Příbrami odehrál za národní mužstvo 30 utkání, ve kterých dal 8 gólů.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno, za větší oblačností. Pokud máte rádi vyšší teploty, dnes si přijdete na své maxima až na 30 stupních Celsia.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
4: Je to tady, pravé poledne, začínají nám poslední srdcovky pro tento týden. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio a venku je nádherně. Teď takhle v pravý poledne, samozřejmě to sluníčko je úplně nejvejš. Buďme rádi, že nežijeme v 90, protože když bychom teď šli do fronty pro bravíčko, tak by nám bylo fakt pekelný horko. Dneska už si můžete všechno vlastně jako hezky stáhnout z internetu. Ale na druhou stranu zase nemáme z toho takovej ten pocit jako tenkrát, když jsme s ním listovali, koukli jsme se, kdo je na plakátu uprostřed, přečetli jsme si pár rozumů v sekci Láska, sex a něžnosti. Víš, Filipe, to jsi měl nejradši.
2: To byla paráda. Hned bych si to přečet znova. Bych se přiučil něco.
4: A když se podíváme na obal, tak na obalu by mohly být třeba East 17. A to je, dámy, dneska první srdcovka, kterou pro vás posílám za to, že jste s náma. Tak tady to máte.
5: Walk through the corridor of creation. We see lands divide. Nation against nation.

0: předpáteční rozjezd našich srdcovek. East 17, rok 1994, Let It Rain.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A píše mi Lukáš a píše, čau Pelny, ty bláho, díky moc za tuhle pecku. Okamžitě jsem se vrátil zpátky do 17 let, kdy jsem hrál Mortal Kombat jako děsivej. Jako blázen. No, Filipe, taky jsi hrál Mortal Kombat, ne?
2: Taky jsem hrál a my jsme se na sebe vlastně koukli, řekl jsem si, tyjo, to zní jak no. Z Mortal Kombat, takže jsme to ověřili a je to skutečně z téhle legendární hry. Je to my byli tak? Tři, ale když to vyšlo teda.
0: Je teda pravda, že zrovna jako East 17, takový ten typický romantický boyband a on se nám ještě zapsal do naší klučičí historie. Takže chlapi, jenom jsem chtěl říct, že teď klidně veřejně můžete říkat už, že jste poslouchávali East 17, jo, a to kvůli Mortal Kombat. Každopádně, jak tady je napsáno v té zprávě, že se vrátil do 17 let, tak já na to hned zareaguju. A vzpomněl jsem si na srdcovku od legendární skupiny Eurythmics. A ta se jmenuje 17 znovu, 17 again. Takže se opět vrátíme do doby, kdy nám bylo 17. A já bych chtěl, abyste mi napsali teď na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Na co si vzpomenete z doby, kdy vám bylo 17? Poslední rok, kdy jsme ještě doma museli poslouchat a už jsme na všechno říkali, už jenom rok a budu si dělat, co chci.
2: Tak co pak jste nebyly dělali? Prachy.
0: No, jasně. Eurythmics, srdcovka číslo 2.

0: jsou taky legendy. Proto mají své místo u nás na Hit Radio v srdcovkách. Oasis. Chviličku po čtvrt na jednu. Já bych si dal ještě jednu nebo dvě, možná. Možná tři. A fanoušci Anglie na fotbalové mistrovství světa, tak ty by teď stáli v pozoru, kdyby to slyšeli.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Já jsem se ptal, co jste dělali, když vám bylo 17 let, a Zdeněk napsal velmi vtipnou zprávu na WhatsApp Hit Radia s číslem 777-937-777. Čau, já jsem v 17 ještě nic nedělal. Chtěl jsem, ale nebylo s kým. Zdraví Zdeněk.
2: To se taky někdy stane.
0: Jo. To říkal i kamarád, taky znám jednoho takovýho, no.
2: Jo. Já to říkal do 16 takhle.
0: Já už dávno dělal, určitě. Co tady máme dál? Ty byla o 17 let, chodila jsem na brigádu a měla skvělou bandu lidí kolem sebe, a i když nám ještě nebylo 18, tak každý víkend jsme řádili na diskotéce, občanky jsme samozřejmě vždycky zapomněli, aby nám nalili. Ty bláho, jestli naše teďka malý holky budou stejný, jako jsem byla já, tak se máme s mužem na co těšit. Hezký den a víkend přeji, Jana. To je krásný. To je, ano, to je takový to jako... Když pouštíte děti ven v pubertě a říkáte si, tak jestli jsou opravdu jako po mně, tak to bude veselý. Pak tady mám ještě jednu zprávu. Ahoj, já jsem trošku starší a když mi bylo 17, tak jsem prožívala sametovou revoluci. To znamená, to je jaký rok?
2: 1989.
0: Tak jo, a z roku 1989, tedy tady mám další srdcovku. Zdravím Lídu, mimochodem, která posílala tu zprávu. No a v roce 89 tak vyšla Lambáda. To je prostě nádhera. Za chvilku to bude 40 let, co je na světě.
2: To je neskutečný.
0: Tak pokud ještě nejste úplně starší ročník, tak pojďte tančit. Pokud jste starší ročník, tak se vám bude tančit líp, protože předpokládám, že už máte taky i umělou kyčel, tak pojďte to normálně rozhejbat. Schválně, jestli si vzpomenete na taneček.

0: bych nechtěl, aby to teď působilo jako klišé, ale tahle srdcovka, ta opravdu pohladí po duši. V tomhle naprosto šíleně rychlým světě já doporučuji, abyste se na chviličku zastavili, sedli si, vzali si sluchátka, zavřeli oči a na 4 minuty a 9 vteřin jenom tak seděli a poslouchali.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tina Turner a Sting. Nádherný duet, jmenuje se On Silent Wings, je z roku 1996. A pokud si opravdu najdete čas, že byste si tuhle srdcovku jenom tak jenom sami pro sebe v klidu poslechli, tak doporučuji, zkuste u toho se jenom lehce usmívat. Teď to možná zní jako blbost, ale když budete mít zavřený oči a budete se usmívat, tak mi věřte, že tím lehkým úsměvem se ta melodie ještě dostane hlouběji a hlouběji a ta píseň bude mít úplně jiný rozměr. To byla poslední srdcovka pro dnešní den. Je to možný? Není, ještě jedna nám zbývá, ale ta je na vaše přání. Tohle byla poslední srdcovka, o které já vím. Vím, co jsme pro vás připravili, ale netuším, co budeme hrát za chvíli. Může to být cokoliv. Cokoliv, co vy byste si rádi poslechli přesně někde v klidu úplně sami, s tím malým úsměvem, se sluchátkama na uších, nebo třeba na vinylové desce. Prostě něco, co vy máte rádi, něco, co vás opravdu potěší. A v pátek, kdy jindy, než poslední pracovní den, na to máme 100% nárok. Napište, co byste chtěli slyšet, srdcovka na přání je ready. 777 937 777 je telefonní číslo, jsem na WhatsApp, těším se.

0: Trefíte se?
1: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: rádiu ve 12 hodin 38 minut. A před námi srdcovka na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jsem teď byl jak v takový tý dětský hře, kterou jsme kdysi dávno hrávali. Určitě si vzpomenete, někdo řekne písmenko A a potom v hlavě jako počítá. Říká ty další písmenka. Město, jméno, zvíře, věc, ne, to bylo. Tak já úplně A. Teď si dáme srdcovky. Filip tady na mě jenom stop. Tak jo, srdcovka na přání. Srdcovka na přání je tady pro vás připravená. Jako vždycky. A dneska já jsem úplně zapomněl na to, že je pátek a že jsme si měli dát srdcovku na přání z roku, kdy jste se narodili. Přiznávám to, normálně jsem na to úplně zapomněl, je to možná i tím, že od pondělí mám dovolenou, takže dneska je to pro mě poslední pracovní den a to už tak jako prostě je, že hlavou, když jste naposledy v práci, tak už jste na té dovolené. Tak pokud jste na tom dneska úplně stejně jako já, víte přesně, o čem mluvím. A pokud jste se narodili v roce 1994, tak tohle je narozeninová srdcovka pro vás. Rok 1994. Joe Cocker, Summer in the City, srdcovka na přání. Koukám tady na WhatsApp. Jiříku, zahrál bys prosím Joe Cockera Summer in the City. Je to naprosto boží song a k tomuto nádhernému dni mi její název a pohoda sedí. Hezký den přeje Jana. Tak Jani, děkuju. Tady je rok 1994. Joe Cocker, Summer in the City.

0: Khaled a Joe Cocker. Summer in the City. To je taky frajer, co má nezaměnitelný hlas.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Joe Cocker tady na Hit Radio. Za chviličku ještě Depeche Mode, taky David Guetta a ve 13 hodin nejnovější zprávy. Zeptal bych se teďko Filipa, co bude ve zprávách, ale protože to je za 17 minut, tak předpokládám, že odpověď nevím.
3: To je předčasné, to ještě zatím nevím. Ale dneska se hraje třeba mistrovství světa ve fotbale pokračuje, to už můžeme vidět teď. Od 9 hodin atraktivní čas, Španělsko-Belgie.
0: Oh, hezky, hezky.
3: Takže to je třeba pro mě highlight dne, pro vás třeba nemusí být, ale věřím, že tu máme i spoustu sportovních nadšenců.
0: Ale mně se to hodí, protože dámy, pokud vás úplně fotbal jako nebaví, chlapi samozřejmě to platí i pro vás a radši byste u toho poslouchali, nebo místo toho teda poslouchali další legendární hity, tak i dneska, protože je pátek, tak dneska večer vás čeká tříhodinovka našeho pořadu Hit Radio Classic, kde vlastně budeme v takových těch našich milých srdcovkách pokračovat. Takže tam vás čeká 180 minut dalších legendárních hitů, které budou minimálně 30, 20 let starý. To bude jako super. No a ostatní budeme koukat na fotbal. Španělsko-Belgie, jo? Já myslím, že Belgie půjde dál.
3: Já si myslím, že ne. Ale dobře. Zítra...
0: Tak se sadíme o 10 dřepů.
3: O 10 dřepů jsme vsazený, už to necháme. Každopádně ještě řeknu, že zítra si myslím, že Norsko vyřadí Anglii, když už jsme u toho byli.
0: Jo.
3: By to bylo kompletní.
0: Jo, to já si myslím taky. Jo, myslím, že taky.
3: Tak jo. Tak se shodneme aspoň na něčem.
0: V tomhle máme jasno. Za chvíli další hity a ve 13 hodin Filip a další zprávy.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byla Taylor Swift, 12.59, nejvyšší čas dát si nejnovější zprávy a začínáme aktuální dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Velký pozor si teď dávejte na jižní spojce. Nehoda se tam stala u sjezdu na Průmyslovou ve směru k Barandovskému mostu. V koloně se popojíždí už od sjezdu na Běchovice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásný pátek, je 13 hodin a s nimi další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na Karlovarském festivalu dnes své filmy představí herci Juliette Binoche, Jeffrey Wright a Kevin Bacon. Binoche uvede snímek Tři barvy modrá, Wright nabídne životopisní film Basquiat a Bacon představí hororovou komedii Rodinný film. V sekci Horizonty program festivalu mimo jiné obsahuje projekci dokumentu Poslední vrchol. Evropská komise viní společnost Meta z porušování unijního aktu o digitálních službách. Podle Bruselu mají Facebook a Instagram záměrně návykový design, který může poškozovat psychické zdraví dětí a sítě mladistvých. Mladistvé dostatečně nechrání. Pokud technologický gigant nezjedná nápravu, hrozí mu v krajním případě pokuta ve výši až 6% jeho globálního ročního obratu. A pojďme také na fotbal. Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin našeho času. Na vítěze utkání už čeká Francie, která si včera poradila s Marokem 2-0, a Kylian Mbappé už opět dorovnal Lionela Messiho v počtu 8 nastřílených gólů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: A teď dobrá zpráva pro milovníky zimních sportů a lyžování. Z Prahy bude v zimě létat přímá linka do italského Bolzana. V provozu bude od 9. prosince do 28. března, a to vždy dvakrát týdně. Letenky jsou v prodeji. Na sever Itálie je teď možné letět z letiště Václava Havla také do Milána nebo Bergama.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: Většinou jasná, polojasná obloha, další přibývání mraků v průběhu odpoledne. Maximální teploty kolem 28 stupňů a poukat bude slabý, proměnlivý vítr.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Páteční odpoledne pokračuje dál, jsme v plném proudu a doslova po proudu také pluje i parta, která mi teď poslala fotku na WhatsApp 777-937-777 z vodáckého kempu, že budou za chviličku vyrážet. No to vám přeju, to je krásný, voda. Jezdíš na vodu, Filipe?
3: Byl jsem dvakrát v životě, ale poměrně nedávno.
6: Takže nejsi vodák, výborně.
3: Nejsem moc, no, ale jako dobrý to bylo hlavně plný alkoholu, že? Co se budeme povídat, bacha na hlídky.
6: Ano, je to tak. Já jedu v neděli na vodu, od neděle do úterý, a vyrážíme poprvé s dětma, takže mě poprvé v životě čeká střízlivá voda. Jsem zvědavý, jaký to bude.
3: To jsem chtěl zmínit. Chce se ti tam vůbec takhle?
6: Jo, já se těším hrozně. Se těším.
3: Ona tě celá rodina poslouchá, vi? Jirka se těší na první vodu bez alkoholu, přátelé.
6: Takže zdravíme taky do vodáckých kempů, a co mě jako na tom baví, je to, že se jezdilo před 100 lety a doufám, že na vodu se bude jezdit i za dalších 100 let. A tak posílám tady ten hudební projekt Hit Radia za 100 let.

Warren na Hit Rádiu. Ve čtvrt na dvě je pátek, na rovinu. V pátek se nám prostě jako nechce moc pracovat nikomu, to tak prostě je. Někdy je to extrémně těžký, navíc takhle o prázdninách, být v práci, když třeba i kolegové kolem už mají dovolenou a vy jste tam vlastně sami. Takhle tam koukáte vlastně, nevíte, co si se sebou počít v té práci. Člověk se tam opravdu cítí úplně sám. No jo, tak někdo to ale dělat musí. Tak nebojte, Hit Rádio je stále s vámi a to i v práci, doma, za volantem, ve vodáckém kempu, jako před chviličkou, a nebo taky i na cestě na Hrady. Ano, dneska je pátek 10. začínají Hrady.cz. Konkrétně tenhle víkend je točník, dneska a zítra, a právě na točník tak míří parta kolem Mirky, která mi píše, že akorát jedou autem, že se na to strašně moc těší a že si dneska vzali i půlku dne dovolený, aby to tam všechno stihli už od začátku. A jestli bych jim nemohl zahrát něco, co zazní na Hradech, a ideálně, kdyby to byly Miraj. Tak můžu, dáme si Miraj, ne teď, dáme si Miraj za chvíli, tady u nás na Hit Rádiu. No a pokud pojedete taky na Hrady, no tak dávejte na sebe pozor a užijte si to. Budete mít nádherný počasí, tak se nezapomeňte namazat. Ha, trošku kliše, i zvenku.

už aby tenhle týden skončil a začali jsme znovu na novo, tak nejste sami, protože samozřejmě na jednu stranu děje se spousta krásných věcí, ale na druhou stranu dějou se věci, které nás úplně šokujou. Na Slovensku tam jsou všichni paf z toho, že v Tatrách sněžilo ještě včera. No a samozřejmě u nás tak celé Česko kouká na Zlín. Ve Zlíně pláčou historici a také majitelé firem. Hasiči pořád bojují s požárem ikonické budovy. Ty škody, ty jsou tam ve stovkách a stovkách milionů, to prostě, to ještě ani není dovyčíslený, takže na to jsme jako zvědaví. A vlastně spousta lidí se ptá, co je vlastně příčina toho požáru, jak to, že to začalo hořet. Tak to se pořád neví. Příčinu vzniku požáru budou teprve zjišťovat policisté spolu s vyšetřovateli hasičů. Kdy budou moci začít ohledávat požářiště, tak to vlastně taky není jasný, jelikož budova stále hoří. Ale co už jasný je, tak je to, že policajti tak budou požár ve Zlíně prověřovat jako obecné ohrožení. A tam je sazba až 5 let. Tak podrobnosti vám samozřejmě přineseme i na Hit Radio v našich nejnovějších zprávách, tak buďte s námi. Za chvíli z hudby Coldplay, taky Neil Diamond a Two Friends. A zdravíme tedy do Zlína. Myslíme na vás. Držte se tam.

Lapsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Coldplay na Hit Rádiu. Zitem hodiny, clocks. 13 hodin, 39 minut, a to je aktuální čas, který nám ukazují tady hodiny ve studiu. A venku je nádherně. Dneska by to bylo klidně i na, řekněme, nějaký jako letní kino. Vyrazit ven. Jo, když se řekne letní kino, člověku se vybaví možná i tak trošku devadesátky. A tady mám taky jeden krásný devadesátkový hit z filmu. Taková normální holka. Tak to by vám mohlo dneska udělat radost v pátek odpoledne. Sixpence Under Richard a There She Goes.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Miraj s hitem Tenkrát, tak to byla speciální píseň, která míří do auta za Mirkou a její partou, která už vyráží na Hrady. Jasně, Hrady CZ, náš oblíbený festival, tak ten dneska začíná. Vlastně celá ta série začíná dneska, 10. 10. až 11. točník. Kdyby náhodou jste nestíhali, tak 17. 18. července Kunětická hora, 24. 25. července Švihov, pak to pokračuje dál, samozřejmě máme tam ještě Hlubokou, Nad Vltavou, Bezděl, chystá se samozřejmě jako vždycky Veveří, chystá se Hradec nad Moravicí, to je úplně nejdál, když si to tak jako člověk jako představí na mapě, no a taky Bouzov na závěr 21. až 22. 8. To znamená, že pokud nemáte čas dneska a zítra, tak máte ještě spoustu dalších možností, jak se na tenhle festival dostat a mimo jiné si právě i skupinu Miraj užít naživo. Za chvíli Natasha Bedingfield a ve 14 hodin nejnovější zprávy. Já jsem Jirka Plnář, vy posloucháte Hit Radio.
2: Ležák půl litru za 10,90, Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: pátečním diskotékovým rytmu končíme další odpolední hodinou. Za chviličku budou dvě, čekají nás na Hit Rádiu nejnovější zprávy. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis Prahy a okolí, dobré odpoledne. Řidiči pozor na nehodu na Jarově. Došlo k ní v ulici spojovací u křižovatky s Hartigovou, kde se srazilo osobní auto s dodávkou. Průjezdný je jeden pruh a může se to tam štosovat. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude
4: zdejší,
5: všude je fajn.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Páteční odpoledne jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Češi se po krátkém útlumu masivně vrací k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, v Podkrkonoší a v okolí velkých měst. Přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Rozsáhlý požár výškové budovy v centru Zlína mají hasiči pod kontrolou a snížili stupeň poplachu na třetí. Na místě dál pokračují hasební práce, se kterými znovu pomáhá i vrtulník. Při neštěstí se nikdo nezranil, škody a příčina se teprve zjišťují. Omezení dopravy v okolí areálu potrvá zřejmě až do pondělí. A pojďme také na sport. Nejlepším světovým hokejistou sezony se v anketě Mezinárodní hokejové federace stal kanadský útočník McLean Celebrini. 20-letý supertalent a opora San Jose v hlasování novinářů porazil amerického brankáře Conora Hellebucka a finského útočníka Sebastiana Aha. Celebrini má za sebou fantastický rok, s Kanadou bral stříbro na únorové olympiádě v Miláně, zářil na květové mistrovství světa ve Švýcarsku a v uplynulé sezóně NHL nazbíral skvělých 115 kanadských bodů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: V Kutné Hoře se zkomplikovala výstavba víceúčelového hřiště Průmyslovák na sídlišti Hlouška. Otevřít se mělo koncem června, kvůli suchu a chybějící závlaze se ale areál nepodařilo zatravnit. Město teď doplnilo stavbu o zavlažování, chodník a oplocení. Nový termín otevření by mohl být na konci letošního srpna.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
7: Většinou jasná, polojasná obloha, v průběhu odpoledne letní hodnoty kolem 28 stupňů, vítr slabý, proměnlivý a o víkendu počasí bez zásadnější změny.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: A my pokračujeme dál, 14 hodin, 3 minuty, pohodový páteční odpoledne vám přeju, doufám, že vám není extra horko. Na druhou stranu, ty tropy teprve ještě mají přijít. Ano, i o tom si budeme dneska povídat mezi 14. a 15. hodinou, ale zároveň tady mám další zásadní průzkum, který musíme probrat v našem pořadu Pravda nebo Bullshit. Dáme jeden hit a půjdeme na to. No a ten hit, tak pokud máte malé děti, tak víte, že je z filmu Zootropolis, dvojka, a pokud nemáte malé děti, tak to víte teď. Shakira. Hezký

0: Shakira na páteční odpoledne, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti?
0: A jako každý den, kromě středy, tak po druhé hodině odpolední jdeme řešit další zásadní průzkum, a to jestli
1: vědci
0: mají pravdu, anebo jsou úplně mimo. Tak dneska to opět bude o našich vztazích. Ale pozor, protože je léto, míříme na dovolený, tak jsem našel průzkum, že 25% Čechů se prý snaží během letní dovolené aktivně ulovit nějaký románek. A 17% z nich je přitom zadaných. Ha, tak co? Co si o tom myslíte? Je to tak? Je to tak, že když vyrazíte na dovolenou a necháte druhou polovičku doma, tak to prostě jako tam jako zkusíte a pak přichází přesně takový to jako, že a co se stane, nevím, na Bali, zůstane na Bali a tak dále, nebo je to za hranicema, tak se to nepočítá. Jaký na to máte názor? Co si myslíte? Dejte vědět na 777 937 777. Je možné, že opravdu 26% Čechů tak chce mít románek na dovolený a aktivně ho vyhledává, a že 17% z nich navíc, tak ještě v nějakém vztahu. No, uvidíme. Dáme dva hity a půjdeme na to. Ještě jednou 777 937 777 je WhatsApp Hit Rádia a těším se.

0: dneska z toho, že ke skutečnému hitu vlastně vůbec nepotřebujete slova.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte páteční pořad Pravda nebo bullshit. Dneska řešíme to, že tady naši
1: vědci
0: tvrdí, že 26% Čechů se prý snaží během letní dovolené aktivně ulovit nějaký románek a 17% z nich je přitom zadaných. Na 777 937 777, tedy na WhatsApp Vitrádia, píšete, co si o tom myslíte, a shodneme se jako na tom, už teď můžu říct, že kdyby to mělo být číslo, kolik z nás touží nebo toužilo po nějakém románku na dovolený, tak jsme jako v úplně jiných číslech. Ale tady se bavíme o tom, jít tomu aktivně naproti. Čau, vědci asi mají pravdu, já jsem vždycky snila o románku na dovolené, ale nikdy jsem tomu nešla naproti. Je to jenom fantazie. Zdraví Eva. Asi jo? To je přesně ono. 26%, není to ani třetina, že jo? To je kolik? To je čtvrtina? Už je to správně? Jo. Je pátek, radši se ptám. To znamená, že prostě jedete na dovolenou a snažíte se tam jako aktivně opravdu někoho zbalit. Zdar, jezdím na dovolenou s klukama a jasně, že si v baru zaflirtujeme, ale nikdy nechceme nic víc, máme doma rodiny. Ale k tý dovolený, ten lehkej flirtík, tak trošku patří. Zdraví Honza. Honzo, díky za zprávu. Další tady máme. Já myslím, že to chce každý chlap, ale jen málo z nás je takový střelec, že by balil baby na dovolené. Nejde nám to doma a ještě tam, kde se mluví jinou řečí. Takže to číslo je možná i nadhodnocené. Taky zajímavý. Taky díky, Zdendo, tady za tuhle zprávu. Co si myslíte vy? Dejte vědět. 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 26% Čechů se během letní dovolené snaží aktivně ulovit románek? A nebo jsou úplně mimo? Těším se. WhatsApp je tady jenom pro vás.

0: Tenhle průzkum se týká pouze žen, protože my chlapi o tom pouze sníme, ale nemáme se k tomu udělat první krok. Ženy na dovolené to mají mnohem jednodušší. Stačí, když ukážou, že jen chtějí. A uloví si každýho chlapa, který bude chtít. Zdravím. Dobře. Co ještě tady? Lukáš. Lukáš napsal výbornou zprávu. Jiří. Body zvenku jsou body zvenku. A jak víme, tak body zvenku se nevozí snadno. Tak aspoň někdo to zkouší. Tak jo, takže rezumé pro dnešní den je, že...
1: Vědci.
0: Mají pravdu, že je to vlastně 26% Čechů, co se k tomu doopravdy odhodlá. Co je ale na tom jako horšího, tak je, že 17% z nich tak jsou navíc ještě jako zadaný. Ale to už je zase do jiného průzkumu. Díky za to, že jste dneska posílali vaše zprávy a vaše názory na 777 937 777. V pondělí ve 2 odpoledne další díl.

nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos na Hitrádiu s hitem Unforgettable, to znamená nezapomenutelný. A upřímně řečeno, nezapomenutelný bude určitě i koncert Marka Ztraceného z Letenské pláně. 7. srpna, to znamená, že ode dneška přesně za 4 týdny. Přesně za 4 týdny. Bude to jedna asi jako z největších akcí, která vůbec za posledních, já nevím, 10, 20 let tady u nás byla. Bude to jako neuvěřitelný. Bude to neuvěřitelný, nezapomenutelný a my u toho budeme taky. My jako Hit Radio budeme mít živé vysílání přímo z Letenské pláně. Postavíme tam naše mobilní studio, to znamená, že pokud tam dorazíte, tak se potkáme taky naživo a vy uvidíte, jak se vlastně to rádio takhle dělá. A kdo ví, třeba si tam i spolu popovídáme na mikrofon a možná, že třeba ještě těsně před koncertem, ještě v rámci předpříprav, zaběhne k mikrofonu taky i sám Marek Ztracený. Já věřím, že tohle všechno se stane. My se na to strašně moc těšíme, připravujeme se na to a společně s váma tam prožijeme opravdu historický moment české popové hudební scény. Ode dneška za 4 týdny, 7. srpna, Letenská pláň. Hit Radio bude u toho, společně s vámi.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Ahoj kamarádi, ano, je pátek. A co je lepšího než jenom pátek? Pátek na Hit Radio City. Odpolední show už za malou chvíli. Máme nepoužitelný o skvělé ceny, máme ty nejlepší songy a když budete hodný, řeknu vám i něco, co jste nevěděli. A když budete hodně hodný, tak možná i dvě věci. Těším se!

0: Posloucháte Hit Radio. 14 hodin 45 minut. Za chvíli se na vás těší taky naše odpolední show od 15 hodin do 15. Ještě například Miles Smith, taky Pink. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio i v tento nádherný letní odpolední páteční den. Budu se na vás těšit po dovolený. Od pondělka a Filip je tady, Filip na mě kouká, ano Filipe, ty jsi to nevěděl, já mám dovolenou.
1: No tak on ti to nemá kdo říct, tak já bych chtěl za všechny posluchače ti popřát, ať si užiješ odpočinek, volno, dovolenou, kdy se vrací zpátky.
0: Teda? Kamot, ty jsi normálně dokonalá žena, takhle jsem neviděl nikoho předstírat, to je jako neuvěřitelné.
1: Já ti to fakt přeju,
0: jo?
1: No já taky jedu, ale až 25. namáchá časy.
0: Mějte se krásně, užijte si ty dva týdny, co tady nebudu. Kdyby náhodou jste prožili nějaký letní románek během těch dvou týdnů, tak a úplně to jako třeba nedopadlo dobře, tak nezapomeňte, vždycky na to něco funguje, jako na spáleniny aloe vera, tak na tohle pak zabírá penicilin. Říkal kamarád, ne? Dobře.
1: Hele, hlavně si dej pozor ty na ty románky. Víš, že jedeš na vodu bez alkoholu, aby ses nám nenudil.
0: Mějte se krásně, užívejte si páteční den s Hit Radiem a já se na vás budu těšit za dva týdny. Tak se smějte.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Hit Radio.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis Praha okolí. V Pražské Opatovské ulici komplikuje provoz nehoda osobního a nákladního auta. Havarované vozy částečně blokují silnici a v místě se tvoří kolony. Na D1 na 18. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané auto, tak tam dávejte pozor. V Pražské Čimické ulici se srazila dvě osobní auta. Havarované vozy tvoří překážku na vozovce. No a také v Pražské Mladoboleslavské ulici se srazila dodávka s motorkářem. Následky nehody by se měly odklízet přibližně do půl páté. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Krásný pátek, minuta po 15. Krátké zprávy pro Prahu a okolí, vítejte. Pražští hygienici stále častěji řeší výskyt štěnic v ubytovacích zařízeních. Netýká se to jen ubytoven s nízkým hygienickým standardem, ale i hotelů všech kategorií či studentských kolejí. V posledních letech evidují zhruba 100 případů ročně. Podle hygieniků to není pouze pražský problém, situace je podobná v celé Evropě. Policie varuje před novou vlnou podvodných textových zpráv, které se v posledních dnech masivně šíří Českem. Útočníci se v nich vydávají za známé doručovací služby a tvrdí, že váš balík nemohl být doručen kvůli chybějícímu číslu domu. Přiložený odkaz lidi navede na falešnou platební bránu, kde z nich vymámí citlivé údaje k bankovní kartě. Kriminalisté apelují na veřejnost, aby na podobné zprávy vůbec nereagovala. Na letní scéně divadla Ungelt na Novém Městě se o víkendu odehraje příběh tří stárnoucích kamarádů, které čeká dvoudenní túra. Cíl je jasný, překonat krizi středního věku. Představí se Martin Písařík jako Daniel, Petr Stach jako Jack a Jan Holík jako Tony. Komedie Vejšlap začne v sobotu i v neděli ve 20 hodin. A teď už se pojďme podívat na fotbalové mistrovství světa.
0: Fotbalový servis.
3: Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin, na vítěze už čeká Francie. Belgie narazí dnes na neoblíbeného soupeře, s nímž z posledních 8 vzájemných duelů uhrála jedinou remízu. V tomto století vyhráli Španělé všech 5 soubojů s celkovým skóre 13-1. Naposledy rudí ďáblové uspěli ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986 po penaltovém rozstřelu.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Dnes nás čeká převážně jasno, přechodně polojasno, s drobnou oblačností večer. Nejvyšší odpolední maxima se zastaví na 29 stupních Celsia.
0: Hit Radio City.
5: Krásné odpoledne, 3 minuty po 15. S vámi dnes Kateřina Pechová. Doufám, že jste ready na páteční odpolední show.

0: Peace.
1: Tohle jsou Black Eyed Peas. Posloucháte Hit Radio City, hezký pátek. Představte si situaci, jo, a zkuste se do toho vžít, a pánové, asi hlavně vy, jedete 900 km v kamionu jenom proto, aby na vás čekalo 8 nedočkavých partnerek. To je osudový úkol žirafího samce Fina, který dorazil do Zoo Praha, protože 839 žiraf nubijských zbývá na celém světě. A tenhle jeden 8letý kluk v Praze je má teď zachránit. Finn je v podstatě pod větším tlakem než jakýkoliv profesionální sportovec, protože selhání v jeho případě znamená konec jedné linie v Praze. Je to ten moment, kdy takovej ten vysoký pohledný sympatiák vejde do baru a najednou na něj kouká 8 samic, který se na něj těšili měsíce. A ty víš, že musíš. A všechny, protože máš na svém dlouhatánském krku záchranu kriticky ohroženého poddruhu. Tohle není obyčejná pozvánka do zoo. Tohle je pozvánka k opravdu skvělé reality show. Tak si tam zajděte, jo? A tohle je Reje.

Žinašky a vrchlaví, posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne. A je to tak, v Praze se kradou úly. Už se kradou i včely. Jo, normálně, já to nechápu upřímně. Někdo ukradl včely i z úly na Břevnově. A jako jasně, med je výborná věc, to se asi shodnem, ale tohle už je trochu moc, ne? Si představte, že jste ten včelař, co si tam piplá ty svoje včelky, přijdete a kde nic, tu nic. Žádný bzučení, žádný vaše včelí kamarádky, všechny jsou pryč. Tak kdybyste náhodou někdo na něco narazil, jo, tak hledají je, dejte když tak vědět. Jo, víte co, soused je najednou drasticky poštípanej, pořídil si včelařský oblek, jo, něco takového, tak to by mohl být on. Za chvíli další hity, čeká nás třeba Benson Boone nebo David Guetta.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

Benson Boone, Féteru, Hit Rádia City a třikrát sláva, radujte se alespoň tři dny. Dokud to teče. Ano, zásadní zpráva, pražská teplárenská konečně opravila vodu, respektive teplou vodu lidem na Praze 4. Bylo to dlouhý, bylo to náročné. Psychologický dopad tam určitě zůstane, protože 7 dní bez koupele není jenom o hygieně. Je to o tom, že se bojíte každého otočení kohoutku směrem doleva. Jo? Každý to někdy zažil, stojíte tam a pomalu otáčíte a cítíte tu ledovou vodu. Strašný, strašný. Tak ten moment potom, kdy ta voda poprvé není ledová, ale je vlažná, to je euforie. To vám ani v nejlepším wellnessu nedají, jo? Takže vy všichni, co jste tímhle trpěli, tak doufám, že jste si hned dali fantastickou horkou sprchu. Já jsem narazila na internetu na lidi, kteří kvůli tomu začali chodit do fitka, jenom aby si mohli dát tu teplou sprchu. Já to naprosto chápu, jo? Ale pojďme si říct, taky ta teplá mohla netéct zimně. To by bylo mnohem horší, jo? Takže budeme doufat, že teď jste si to vybrali a už to bude v pohodě. Snad teda. Právě teď douší legendární song od Pretenders Don't Get Me Wrong. Tak si to užijte.

0: Tohle je Black Bear, posloucháte Hit Radio City, 15 hodin 40 minut, čas dát si něco zbytečného.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Velociraptor byl ve skutečnosti velký asi jako dospělá slepice. A Jurský park už najednou není tak děsivý.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jason Derulo v éteru Hit Radio City těsně před 16. Za chvilku třeba Damiano David nebo Miley Cyrus, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis Praha okolí na dálnici D1 na 9,5 kilometru nájezdu na Pražský okruh směrem od Prahy na Brno havarovala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný levý jízdní pruh, kolona má zhruba 1 kilometr. No a bouralo se také v Pražské Radlické ulici osobní auto s autobusem. Havarovaná vozidla tvoří překážku a blokují provoz, takže úsekem projedete jen se zvýšenou opatrností a s velkým zdržením. Omezení by podle odhadu mělo trvat zhruba do 17:30. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. Rádia CZ Hit Radio City.
1: Krásný pátek, 16 hodin a krátké zprávy pro Prahu a okolí s Filipem Ličkem, vítejte. Lidé v Praze můžou nově požádat o dotaci na zelenou střechu. Letos je město poprvé zařadilo do každoročního programu Čistá energie na podporu menších ekologických opatření. Na příspěvek mají nárok například majitelé rodinných a bytových domů nebo rekreačních staveb. Alergie má podle České společnosti alergologie a klinické imunologie zhruba třetina Čechů. Přestože lidí s těmito nemocemi přibývá, specializovaní lékaři dlouhodobě chybí. V Praze pak síť alergologů přetěžují lidé ze vzdálených částí republiky. Čekací lhuty na vyšetření v hlavním městě kvůli tomu trvají i několik měsíců. Ve veliké euforii se topí Česko, jemuž se dostává uznání z celého tenisového světa. Karolína Muchová s Lindou Noskovou připravili fanouškům fantastickou odměnu v podobě historického finále Wimbledonu s ryze českým obsazením, které se bude hrát zítra. Gratulují nejen největší legendy gentlemanského sportu, jako třeba Boris Becker nebo Martina Navrátilová.
2: City Extra.
1: Den mongolské kultury a Světový den koní oslaví v expozici Gobi Zoo Praha. Výjimečný kulturní den inspirovaný slavným mongolským svátkem Nádám začne už v 10 dopoledne komentovaným krmením koní Převalského. Další program proběhne ve vzdělávacím centru. Více v apce Zoo Praha nebo na jejím webu.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
1: Dnes i odpoledne očekáváme převážně jasno, potom se bude trošičku zatahovat, večer to bude s oblačností horší. Nejvyšší teploty, těch už jsme v podstatě dosáhli, byly 29 stupňů, večer kolem 24 stupňů.
2: Hit Radio City.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 14. hodině s vámi Kateřina Pechová, blíží se Nepoužitelní a blíží se další hity. Hit Radio. Na start hodiny tady máme Miley Cyrus.

David, Next Summer v éteru Hitrádia City. No, pozor, pozor, začíná to další dopravní komplikace v Praze, 7 týdnů prázdnin bez tramvají na Hlávkově mostě, celý to začíná už zítra. Je to tak, 12 se loučí s Vltavskou a bere to přes náměstí Republiky. Pokud jste zvyklí na 12, tak si v pondělí neřiďte budíka na dřív, radši, jo. V podstatě to zatím vypadá, že tohle léto je v Praze takový jako lehce za trest. Jo, protože žádná náhradní doprava v tomto případě zní jako skvělá výzva pro všechny milovníky chůze po rozpáleném asfaltu, protože nás čeká horký léto, logicky. Vltavská a Těšnov jsou pro tramvaje zakázaný území teď a dopravní podnik vás chce prostě dostat do metra. Což by mohlo být fajn, v metru je chladno, jo, ale jakoby ty přestupy tam budou narvaný, že jo, jako připravte se na to, že pondělní ráno bude na Florenci vypadat jako klasická bitva o zrní, jo, protože 12 se tam bude proplétat mezi všemi těmi lidmi, co obvykle jezdí přes most. Naštěstí to bude trvat jenom do 31. srpna, to si skoro ani nestihnete zvyknout.

0: Perfect a Ed Sheeran v éteru Hit Rádia City. Hezké odpoledne. A pozor, pozor, protože sedět déle než 30 minut v kuse je nebezpečné. Normálně to zvyšuje rizika spousty onemocnění. Takže pojďme, jo, teď si všichni zvedneme, pokud teda zrovna neřídíte, jo, to než tak prosím vás, nestoupejte si. Udělejte pár kroků doprava. Já musím se akorát držet u mikrofonu, pár kroků doleva, jo. Teď se můžete otočit kolem dokola, já úplně nemůžu teďkon. Jo, dobrý, teď už si můžete klidně zase sednout, v pořádku, máme splněno. No a když už teďkon jsme se rozhýbali, tak taky pojďte napsat a hrát. Další kolo nepoužitelných už za malou chvíli. Ve hře stále 4 lístky na Hrady.cz točník, který probíhá už dnes a zítra. Ještě stihnete vyrazit, takže pojďte, pište 777 937 777. Napište, jsem nepoužitelný, jeden z vás dostane 10 otázek a musí hodně rychle 10krát špatně odpovědět. Jdeme na to za chvilku, pište na 777 937 777, do té doby třeba ale Farben.
1: $5,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.

Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit Radio.

0: Eva Farná a Mira je v éteru Hit Rádia City, máme půl páté a to znamená jediné, teď je ten čas být úplně k ničemu.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Další kolo nepoužitelných, tento týden poslední ve hře stále 4 lístky na Hrady.cz na točník. A na telefonu dnešní soutěžící Verča. Veru, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Ahoj, ahoj, zdravím všechny. No už jedu domů z práce, tak už výborně.
0: A dokážeš si představit, že to doma otočíš a pojedeš rovnou na točník?
2: Jo, dokážu.
0: No, tak výborně.
2: Bych viděla i s kým.
0: No tak hele, perfektní, tak to už ti chybí jenom vyhrát ty lístky.
2: Musím to.
0: Super, prosím tě, čas, který musíš překonat je 33.03.
2: Mm-hmm.
0: Jo, dá se to, už jsme měli rychlejší čas. Takže budu ti věřit. Čeká tě 10 otázek, 10 špatných odpovědí. V co nejrychlejším čase nesmíš dvakrát odpovědět stejně. Všechno jasný?
2: Ano.
0: Jdeme na to?
2: Ano.
0: Výborně. Tak jo, Beru, spouštím stopky právě teď. Co je dnes za den?
2: Pondělí.
0: V jaké zemi se konal summit NATO?
2: Česká republika.
0: Jakou barvu má bazalka?
2: A modrou.
0: Doplň text darovanému koni na zuby.
2: Okay.
0: Kdo zpívá v kapele MiG 21?
2: Benešistoval.
0: Kolik nohou má stonožka?
2: 20.
0: Řekni německy dobrý den.
2: Nazdar.
0: V jakém městě Eiffelova věž?
2: Praha.
0: Co je to korytňačka?
2: To je žába.
0: Kolik máš uší?
2: 50.
0: Wow. Takhle, důležitá otázka. Máš 50 uší?
2: No, potřebovala bych to občas.
0: Dobře.
2: Ale mám jenom dvě.
0: A víš správně, co je to korytňačka?
2: Žaba.
0: No jasně.
2: Hele, ona mi tam i naskočila. Opravila na tu žábu.
0: Přesně, ono je to nejhorší, jak člověk jako by chtěl to... Ale dobrý, jako musím říct, že tohle byla čistá jízda, naprosto skvělá práce. Jak rychlá si myslíš, že jsi byla?
2: Myslím si, že po těch 30 vteřin to možná i dala.
0: Hele, po 30 vteřin to nebylo.
2: Tak nic.
0: Ale já bych ti chtěla říct, že tvůj čas je 31.08. Což je výhra.
2: Což je výhra.
0: Což je výhra, Veru, teď se můžeš radovat. Takže Veru,
2: no,
0: prosím
2: skvělý.
0: Tě. Teďkon běž napsat těm třem lidem, co je chceš vzít sebou na Hrady. Jo? Já ti pošlu lístky. A ty se doma otoč a jeď na Hrady, jo?
2: No, úplně úžasný.
0: super.
2: Až balí.
0: Perfektní, zůstaň mi zatím ještě na telefonu, zatím ahoj.
2: Děkuju, zatím ahoj.
0: 31.08, tady vidíte, že i v ten pátek se to může zlomit. Nepoužitelní zase příští týden.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Crying on the Dance Floor, Sam Feld a Jonas Blue na Hit Radio City. A co, jste ready na další tropy? Jo, už je to zase tu, třicítky, sluníčko, ty krása, co? Hele, třicítky jsou nejlepší. Že jo, dámy? No nic, hele, prostě je čas naplánovat výlet k vodě, jo, o víkendu má být fakt hezky. Fakt je to skvělý, zatím to dokonce vypadá, že jako těch 30 je maximum. Takže ne 40, ale 30, což je ještě stále v přijatelné formě. Pokud se na to chcete nějak hodně připravit, tak doporučuji začít trénovat. Fuj, to je ale vedro, já se potím, jo, nějaký takovýhle klasický fráze, protože možná jste za těch pár dní 20 vypadli ze cviku, tak aby jsme to dohnali. Nebo si to prostě jenom užijte. Další hity za chvilku, Amy McDonald, Disturbed nebo Bryan Adams. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Sean Baker v éteru Hit Rádia City.
1: A pojďme také na nejlepší dopravní servis Prahy a okolí. Na dálnici D1 na 9,5 kilometru nájezdu na Pražský okruh směrem od Prahy na Brno havarovala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný levý jízdní pruh, teď už kolona až 1,5 kilometru, tak dávejte pozor. No a také v Pražské Radlické ulici se srazilo osobní auto s autobusem. Havarovaná vozidla tvoří překážku a aktuálně blokují provoz. Omezení by ale mělo trvat už jen zhruba půl hodinky. Vaše dopravní info volejte na 777-777.
2: Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Krásný pátek, je 17 hodin a krátké zprávy z Prahy a okolí, vítejte. Zoo Praha má nového chovného samce žirafy nubijské. Osmiletý Finn přicestoval z nizozemského safari parku Bergen a má pomoci obnovit chov tohoto kriticky ohroženého poddruhu. Návštěvníci ho mohou vidět ve výběhu africká savana v horní části zoo, kde je společně s osmi samicemi. Rozsáhlý požár výškové budovy v centru Zlína mají hasiči pod kontrolou a snížili stupeň poplachu na třetí. Na místě dál pokračují hasební práce, se kterými znovu i dnes pomáhá vrtulník. Při neštěstí se nikdo nezranil, škoda a příčina se teprve zjišťují. Omezení dopravy v okolí areálu potrvá zřejmě až do pondělí. Čeští europoslanci žalí kritice kvůli hlasování o takzvaném chat kontrolu, který řeší boj proti dětské pornografii na internetu. Podle kritiků sice zástupci hnutí ANO nebo STAN slibovali odmítnutí plošného šmírování zpráv, svými hlasy ale umožnili zařazení bodu na program schůze. Samotní europoslanci se brání tím, že šlo pouze o standardní procesní krok k otevření debaty. A pojďme také na sport. Filip Saláč zajel šestý čas v tréninku na velkou cenu Německa třídy Moto 2 a zajistil si přímý postup do druhé části sobotní kvalifikace. Jediný český účastník mistrovství světa dnes na Sachsenringu ztratil 336 tisícin sekundy na nejrychlejšího Izena Guevaru ze Španělska.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
1: Dnešek už nám dojede v příjemném rytmu, v příjemných teplotách i večer kolem 20 stupňů. Zítra bude také krásný den, polojasno a teploty až 26 stupňů Celsia.
0: Hit Radio City.
2: Hezké odpoledne, 17:02. Doufám, že už jste všichni na cestě z práce. Hit Radio. Jeďte opatrně, vy co v té práci ještě jste a ještě budete, tak hlavně ať vám to utíká. No s našimi hity to půjde samo. Michael Jackson, Black or White, právě teď.

0: there's no going back.
1: Katy Perry s námi na Hit Radio City. A doufám, že budete zítra koukat, protože zítra nastane opravdu jedinečná věc. Wimbledon a dvě Češky ve finále. Neskutečný. Karolína Muchová, Linda Nosková dokázali první české finále v dějinách, což je naprosto úžasný samo o sobě. Jasně, je to těžký. Jsou to kamarádky, znají se roky, potkávají se v šatně, řeší stejný problémy, možná si půjčují gumičky do vlasů. A teď se budou muset prostě porvat. Jenom teda s raketama, jo? Takže dobrý. Ale jo, je to neuvěřitelný. Zajímalo by mě, jak to cítí holky. Jaký to je pro ně, jo? Každopádně věřím, že až zítra nastoupí na ten kurt, tak předvedou ty nejlepší výkony, jaký jsme od nich viděli. A zaslouženě se na ně v podstatě upírají oči celého tenisového světa, protože to, co obě předvedly na tom turnaji, je neskutečná práce, dřina a skvělý výkony. Takže oběma dámám držíme pěsti, protože tady i porážka bude pro obě naprosto životní úspěch. No a my si dáme další hity. Teď Linkin Park.

Enrique Iglesias na Hit Radio City, hezké odpoledne. A hlad je mrcha. Kamarádi, nepodceňujte to, ne, opravdu, ví o tom pán, který ho teď hledá policie, ten totiž dostal obrovskou chuť na pizzu, což naprosto chápu, to se stává, jo. Jenomže tenhle pán vyrazil na pizzu v době, kdy byla ta pizzerie zavřená. No a nejdřív se to snažil to sklo neúspěšně rozbít pěstí a nakonec, protože v nouzi poznáš přítele, si na to vzal dopravní značku. Tou rozbil výlohu, začal se sápat po té pice a zjistil ke svému smutnému překvapení, že jsou to jenom makety. Normálně prostě papírový pici, protože to je logický, že jo? Nikdo úplně nenechává asi čerstvou pizzu v zavřené pizzerii přímo za oknem ve výloze. To většině lidí dojde. Tomuhle pánovi to nedošlo, velký smolík, tak držíme pěsti, ať ho policie najde. Oni si to s ním chtějí prostě jenom vysvětlit, no. Jestli vás teď honí mlsná, najeste se, opravdu. Lidi pak dělají totiž strašné blbosti. Další hity za chvilku, čeká nás třeba Dua Lipa nebo Coldplay.

0: Trefíte se?
1: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Vidně samci zvládají fungovat, takže v pohodě. Další hity před námi, za chvíli Justin Bieber, Rehab a teď Divokej byl.

0: DJ Snake a Justin Bieber, posloucháte Hit Radio City. A doufám, že už máte zakroužkovaný datum 30. července. No víte proč? Protože je tady další City Picnic a už se nám to pěkně blíží. Potkáme se tentokrát v parku na Parukářce. Ano, vstup opět zdarma samozřejmě. Startujeme v 15:30. Čekají vás Lollipops, La Tropical, Pokáč, taky Komikaze a taky naše Jasmin. Rozhodně je na co se těšit. Dokonalý den pro celou rodinu. Pití, jídlo, hudba, zábava. Já myslím, že lepší letní den už prostě nebude. Takže nezapomeňte. 30. července, je to čtvrtek, se vidíme na Parukářce. No a za chvíli už do uší třeba Faith No More nebo Nickelback.
1: Hit Radio.

No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Stále opatrně na Radlické, kde policie došetřuje nehodu osobáku s autobusem. No a zdržíte se taky na příjezdu do naší metropole po D5. I tam je dopravní nehoda. Vaše další info ze silnic volejte k nám na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásný pátek, je přesně 18 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona, která přesouvá stavební úřady pod stát a nově zřizuje úřad rozvoje území s krajskými pobočkami. K povolení stavby má nově stačit jediné sloučené řízení a jedno razítko. Předloha, kterou ještě musí posoudit Senát, počítá i s přesunem části úředníků. Poslanci dnes schválili také vládní návrh na vyšší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku. Soud v Británii dnes odmítl většinu hlavních obvinění vznesených vůči pěti předním světovým automobilkám v souvislosti se skandálem kolem manipulací s emisemi naftových aut. Informovali o tom tiskové agentury. Proces, který je další kapitolou ve skandálu označovaném jako Dieselgate, začal loni v říjnu. Rodí se stále méně dětí a česká populace tak stárne. Vláda proto bude muset brzy řešit nejen podobu důchodového systému, ale také způsob, jak zajistit dostupnou péči pro rostoucí počet seniorů. Podle odborníků sice, Česko nabízí širokou síť sociálních služeb, jejich rozmístění ale nerovnoměrné a kapacity dlouhodobě nestačí. A pojďme také na sport. Prvním finalistou Wimbledonu je třetí hráč světového žebříčku Alexander Zverev. Německý tenista zastavil senzační tažení domácího Brita Artura Ferryho vítězstvím 7-6, 6-2 a 6-4. O titul v All England Clubu si 29-letý Zverev zahraje poprvé a jen měsíc poté, co dominoval na antonkovém Roland Garros, kde se dočkal premiérové Grand Slamové trofeje. Dnes na Zaxeringu tedy zvládl skvěle svůj zápas a vítězství cení na jedničku.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Dnešek už se dojede v příjemných teplotách, v příjemném rytmu kolem 20 stupňů Celsia k večeru. No a co se týče zítřka, bude také krásný den plný sluníčka a teplot až 26 stupňů Celsia.
5: Hezký večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová a vám je jasný, co nás čeká. K pátečnímu večeru, to nejlepší, z 80., 90. a taky milénia. A přísahám, i dneska to bude nářez. To slyšíte, ne? Ano, startujeme společně s touhle naprostou ikonou Britney Spears, Baby One More Time.

pořád skvělý Billy Joel, Uptown Girl na Hit Radio. Krásný večer vám všem. Mimochodem naprosto zásadní zpráva. Nevím, jaká je vaše oblíbená barva, jo, ale už víme, jaká je nejstarší barva života na naší planetě. Světlorůžová. Což mě přivádí k jedný zajímavý myšlence, je to fakt, jo, zjistili to vědci, rozemleli miliardu let starou břidlici, našli tam narůžovělé krystalky prakytiček. No a co se týče třeba dinosaurů, tak my furt nevíme, jakou měli barvu. Jo, filmaři si vymýšlejí, to je prokázaný. A co když byli růžoví? Jenom si to zkuste představit, jo, třeba Jurský park, film, legendární, akorát jsou všichni ty dinosauři světle růžoví. Já myslím, že by si to možná zasloužilo takový Barbie remake. Další hity, teď Hermé, House Band, Life is Life.

0: Together Again, to je Janet Jackson, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A co? Co plánujete? Čtvrt na sedm, víkend před námi. Pojďte mi napsat 777-937-777, jak trávíte ten páteční večer. Bude nějaký mejdan? Nebo naopak pěkně v poklidu? Případně třeba jste někdo v práci? Napište, jak se máte a co děláte. Já k tomu samozřejmě doručím další hity z 80., 90. a milénia. A už za chvilku zavzpomínáme na královnu, která nás včera opustila. Ten hlas je prostě unikátní. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, už za chvilku.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ohrožujete golfový průmysl. Jste moc zákazní, jste škůdci. Vyhubne vás a vaši úlohu v potravinovým řetězci převezmou krysy.
1: Chaos a svišti na golfovém hřišti, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, teď to nebude o svištích, ale o rybách. Prosím vás, jeden mladík z Prahy vyrazil s přítelkyní na Lipno. Jo, vyrazili na výlet, primárně odpočívat. No a jemu se tam podařilo ulovit mimo jiné štiku, která má přes metr, což je brutál. Jo, jako ta štika je fakt mohutná. Mohutná. Neuskutečný, k tomu tam teda ulovili nějaké ještě další úlovky, jo, třeba sumce, který měl asi 180 centáků a tak. Dobrý, jo. Já chci jenom říct, že tohle zná každá přítelkyně poctivého rybáře. Tak on vás vezme na výlet, jo? Jakože romantika, pohoda. No a nakonec tam prostě v noci mu pomáháte podebrat obrovskou gigantickou štiku. To je klasika. Ale hele, láska, ta se neptá, jo? Před námi další hity právě teď. Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You.

Wakefield a Think of You, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem. Já jsem se ptala, jak se máte, co plánujete a pozor, pozor, pozor. Tady píše třeba Miluška. Zdraví do rádia. Dnes vyrazíme tři matky za kulturou na tanečky. Nejdřív sraz u mě, kde dáme základ a jako popelky, snad ne jako popelnice, na půlnoc dorazíme do Lucerny. Dámy, naprosto fantastický. Já to schvaluju. Naopak, já vám normálně, počkejte, tleskám. Tohle zní jako fantastický večer, to ráno bude asi o něco horší, ale budu držet pěsti. Tady to, jak si dáváme doma ten základ, jo, já to třeba miluju. A myslím, že s tímhle to bude skvělé. Jenom pozor, ať si u toho nevyšplouchnete drinčík. Legendární záležitost The Time of My Life už za malou chvilku.

0: 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

Horenží, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Doufám, že máte hezký pátek. Dámy, důležitá věc. Držte si svoje ženy, svoje kamarádky a pište jim. Je opravdu, je vědecky dokázáno, že ženy, které si pravděpodobně četujou s aspoň třemi blízkými dámami, ženami, mají snížené riziko infarktu o třetinu. Což znamená, že pravděpodobně tím, že o těch věcech, co vás štvou, píšete, tak to trošku ventilujete, jo, a je tam menší riziko. Pánové, prosím vás, vy neposlouchejte. Jo, u vás je to úplně naopak. Pokud vám vaše paní přijde na to, že si četujete se třema blízkýma kamarádkami, je vaše riziko srdeční choroby až o 30% větší. Tak opatrně.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Inxis, moc hezký večer přeju. Pátek, večer, víkend, jo, je to tady. Doufám, že máte před sebou volný víkend, že hodíte nohy nahoru a nebudete vůbec nic řešit. Minimálně co poslouchat teď řešit nemusíte. Máme totiž ten nejlepší playlist z 80., 90. a milénia. No a za chvilku, tak třeba Red Hot Chili Peppers. A ty vždycky zahřejou. K tomu taky Gazebo nebo Luna.
1: Naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit

Red Hot Chili Peppers, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Jak se dneska máte? Dobrý? Mám tady pár tipů, jak si případně spravit náladu, přeci jenom za námi celý dlouhý pracovní týden, jo. Tak údajně se třeba stačí jenom někoho dotknout. Jenom pozor, pokud jste někde třeba ve veřejné dopravě, tam to asi nedělejte. Nebo se donutit k úsměvu, to víme, jo, ideálně se na sebe usmívejte do zrcadla. Pomáhá taky čokoláda, takhle na večer ideální, hraní si se psem nebo hodně světla. Takže jít se projít, jo. Taky pomáhá, když si hodně nahlas budete zpívat, i když to vůbec neumíte. To totiž vůbec nevadí. Takže pojďme si všichni extrémně nahlas zpívat, jo, tak jo. A Teens, gimme, gimme, gimme.

ABC Catch právě teď v éteru Hit Radio a krásný páteční večer všem. Tak co, pohodička, užíváte pátek, já doufám. Já doufám, jo, jenom si to užijte. Já tady totiž mám další fantastický hity z 80., 90. a milénia. A přísahám, to jsou neskutečný pecky. Chybět nebude Prince, taky Dionne Warwick, Texas, nebo je AR, už za chvilku.

0: kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Hit Radio.

0: Stěny utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní.
2: V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: Osmá hodina je tady s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. A že nekecám, teď jsou tady Guns N' Roses a Don't Cry, tak si to užijte.

Human League, legendární song Don't You Want Me v éteru Hit Radio. Krásný večer vám všem. A možná ideální tip na víkend. Taky vás nebaví takový to, že si sednete do hospody s kámošema a oni čumí do telefonu, protože třeba já to nesnáším. Jo, a radši si vždycky ten telefon dám třeba do kabelky, protože mi to přijde prostě neslušný. Ale dělá to spousta lidí. No a je tady skvělý nápad. V Brazílii mají teď v jedné hospodě speciální skleničky, který drží jenom ve chvíli, kdy ji podložíte právě mobilem. Jo, jinak se převrhne. A to nechcete přece vylejt to pití, že jo? Ježišmarja. No tak místní štamgasti to berou jako docela vlastně fajn věc a fakt to dělají. Což je skvělý, protože nejenom, že se věnujete sobě navzájem, taky se tím chráníte, jo, protože víme, že příliš mnoho alkoholu plus telefon, to je buď sdílení nevhodných věcí na sociálních sítích, nebo píšete lidem, kterým byste rozhodně psát neměli a rozhodně byste jim neměli psát ty věci a v tuhle hodinu. Tak zkuste. Nevím, jestli třeba budou mít u vás v hospodě taky křivý skleničky, nebo ty telefony nechte prostě v kapsách. Co? Můžem to zkusit. Hezký večer, teď korona a baby.

Travis, vy posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Já doufám, že si ten páteční večer opravdu užíváte, ať už v pohodlí domova, nebo třeba se někam chystáte, jo, užijte si to, bacha, ať vám ráno není špatně, to je jediný, co vám k tomu poradím. My si samozřejmě dál budeme dávat to nejlepší z 80., 90. a milénia. A byla by ostuda, kdyby chyběla. Jasně, Cyndi Lauper, I Drove All Night, už za malou chvíli.

s námi na Hit Radio, krásný večer. No a zítra nás čeká velkolepé, historické české finále na Wimbledonu. Ano, Muchová versus Nosková, neskutečná záležitost. Já třeba nevím, komu budu fandit, nevím, jestli vy už jste jako rozhodnutý, ale je to těžký, jo, to je prostě těžký. Já upřímně jenom věřím, že to bude naprosto fantastický tenis. Je úžasný, jak to vlastně sleduje celý tenisový svět, jo. Všichni jsou z toho naprosto hotoví, nadšený a to je krása. Opět jsme jako Česko někde v pozitivním světle, to si budeme užívat. No a jediný, co je na tom takový nepříjemný, ne pro nás teda úplně, ale pro samotné dámy. Představte si, že svojí kámošce máte sebrat 50 mega. Protože to se přesně jako stane, jo. Otázka je, která z nich to sebere tý druhý. Budeme držet pěsti oběma, hlavně ať si to fantasticky užijou. No a my se zítra na tu jízdu těšíme. Teď další hity.

America zpátky v Česku, konkrétně na Hitrádiu. Hezký večer. Ano, blíží se nám pomalu, ale jistě 9. hodina. To znamená, že já se s vámi budu pomalu loučit. Uslyšíme se výjimečně i zítra, a to od 7 ráno. Budu se na vás těšit. Budeme spolu vstávat při sobotě a uděláme si to hezký. Platí? Výborně. Užijte si hezký zbytek toho pátečního večera pěkně ve stylu. Za chvíli třeba Falco, Madonna nebo Spin Doctors. Mějte se hezky, ahoj!

0: Radio City.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.